0: Rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Zemřel herec Jiří Štěpnička, Hlaváček avizuje i nepopulární kroky v Praze a Verstappen vyhrál poprvé závod F1 v Singapuru. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rockzone vás vítá Ondřej. Navždy utichl český hlas Harrisona Forda. V 79 letech zemřel herec a daber Jiří Štěpnička. Svého kolegu z Ameriky si střihl třeba ve filmech o Indianu Jonesovi.
2: Pášaj, mein Herr. Letenku, prosím.
3: Vás? Neměl letenku.
4: Jiří Štěpnička patřil ke generaci dabérů, kterou vychoval třeba legendární František Filipovský. Od roku 1975 získával cenné zkušenosti v Pražském národním divadle. Do vínku mu taky dala několikrát jeho maminka, taky herečka Jiřina Štěpničková.
5: A to víš, v národním divadle se musí mluvit tak, aby šepot byl slyšet až na druhou galerii. A to jsem se učil dlouho.
4: Štěpnička propůjčil svůj hlas i Michaelu Douglasovi, Stevenu Segalovi nebo Gerardu Depardieu. A to třeba v Asterix a Obelixovi.
6: Poslouchej ty nahoře, co no, máš na hlavě, bobkovej lis! Natoč se!
7: To je přece Julius!
6: Starý dobrý Julius! Kde máš vojsko?
4: Herec Jiří Štěpnička zemřel v 79 letech.
1: Vítěz pražských voleb Petr Hlaváček ze Starostů avizuje zdražení MHD i rezidentního parkování. Adept na post primátora v České televizi uvedl, že voliči hlasovali pro dobudování moderní metropole na základě nového metropolitního plánu, což si vyžádá i nepopulární kroky. Roční kupon na MHD by se podle něj měl z nynějších 3650 korun vrátit na dřívější úroveň 4750 korun a v budoucnu po dostavbě městského okruhu a změně legislativy počítá také se zavedením mýta pro vjezd do centra, které by neplatili tamní rezidenti. Koaliční dohodu chce mít lídr STAN hotovou během listopadu, přičemž jednat plánuje se Spolu pro Prahu, Prahou sobě i Piráty. Samotné spojenectví STAN a Spolu sice nevylučuje, upozornil ale na jeho křehkou většinu pouhých 34 křesel v 65 členem zastupitelstvu. Mezi Ruskem a Ukrajinou začíná podle amerického prezidenta Donalda Trumpa okamžité energetické příměří. Šéf Bílého domu to bez podrobností oznámil na síti Truth Social s tím, že obě strany souhlasily. Moskva ani Kyjev se však zatím nevyjádřili. Volodymyr Zelenský dříve podmínil zastavení úderu na ruské rafinérie tím, že Rusko přestane útočit na ukrajinskou energetiku. Samotný Trump v pátek ohlásil dohodu s Vladimírem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh, čím chce podle analytiků srazit ceny paliv před blížícími se volbami do kongresu.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál poprvé velkou cenu Singapuru Formule 1 a vybojoval druhé vítězství za sebou. Čtyřnásobný mistr světa porazil na trati Marina Bay o 7,335 sekundy Monačana Charlesa Leclerca z Ferrari. Třetí byl Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, který zvýšil náskok v čele šampionátu už na 102 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem. Brit v neděli dojel po startu z chvostu pole 9. V noci máme jasno až polojasno na severu a severovýchodě, očekáme oblačno, postupně i zataženo a na horách se vyskytnou přehánky. Nejnižší teploty budou padat ke 2 stupňům, ojediněle k nule a místy se objeví přízemní mrazík. Pondělí bude přes den polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, zejména na horách na severu a severovýchodě území, kde mohou být nad 1100 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty maximálně 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 a v 1000 metrech na horách bude kolem 6.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Legacy od Five Fingers Death Punch má zajímavou historii. Má slovat 20 let fungování kapely na angloamerické scéně. Problém byl v tom, že nemohli vyjít původní nahrávky, protože vydavatel komusi prodal a kapela musela natočit 30 nových verzí. 10 z nich teď vyšlo na vinylu, ze kterého se stal sběratelský unikát. A my si Legacy pustíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: SPD hledá příčiny volebního debaklu. V Bílině bude dál vládnout Mrázová i přes kauzy a v Polsku dopadly podezřelého z plánování atentátu na premiéra. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Ondřej. SPD hledá příčiny volebního debaklu. Vládní hnutí získalo v obecních volbách 166 mandátů. Oproti roku 2022 ztratilo v zastupitelstvech přes 300 křesel. Místopředseda SPD Radim Fiala prohlásil, že to nemůže označit za úspěch. Hnutí podle něj zvolá celostátní konferenci, která bude výsledky hodnotit a vedení se na ní bude zpovídat. Fiala v CNN Prima News řekl, že nedokázali svá celostátní témata přenést na komunální úroveň.
2: Kde akcentu? Hlavně migraci, kde akcentujeme vztah k Evropské unii, ke Green Dealu a k těmto věcem. A nepodařilo se nám to dostatečně přetavit právě i jako témata, která by byla součástí těch komunálních voleb. Nedokázali jsme to tam přenést, nedokázali jsme to podle mě dobře vysvětlit.
1: Nejvíc zastupitelů získali ze stran a hnutí Lidovci, druhé bylo v počtu mandátů podle navrhujících stran hnutí STAN a třetí ODS. Hnutí ANO navzdory nedávným kauzám své bývalé starostky a ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové přesvědčivě vyhrálo volby v Bílině na Teplicku. Získalo 11 mandátů v 29 členném zastupitelstvu, přičemž místním voličům zjevně nevadila mediální oddalení týkající se výhodného městského bytu ani černých staveb na ministryně pozemků. Druhé skončilo sdružení Společně pro město tvořené ODS a nezávislými z pěti křesly, se kterým chce vítězné ANO pokračovat v dosavadní koalici. Po čtyřech mandátech mají formace Čistá a bezpečná Bílina a Nezávislí pro Bílinu. Po dvou křeslech získala Moje Bílina i koalice kolem SPD a jednoho zástupce budou mít Svobodní. Novým starostou by se v případě dohody měl stát lídr vítězné kandidátky Radek Zenkler, který by v křesle vystřídal stranického kolegu Karla Matušku. Polská policie zadržela muže podezřelého z plánování atentátu na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka-Kamysze. Zprávu na síti X potvrdil ministr vnitra Marcin Kierwiński i sám předseda vlády, který bezpečnostním složkám poděkoval za rychlý a rozhodný zásah. Podrobnosti o totožnosti podezřelého ani detailech chystaného útoku zatím úřady nezveřejnily. K incidentu došlo v době zpřísněných bezpečnostních opatření v zemi, přičemž zástupci polských tajných služeb upozorňují na dlouhodobě narůstající počet výhrušek vůči nejvyšším ústavním činitelům.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejisté Sparty porazili v 10. kole extraligy Vítkovice 3-0. Pražané si teprve po druhé v sezóně připsali domácí výhru, k níž čistým kontem pomohl brankář Josef Kořenář. Skóre otevřel v 6. minutě Michal Špaček po chybě hostující obrany a na 2-0 zvýšil Pavel Kousal, který tím oslavil svůj jubilejný stý gol v nejvyšší soutěži. Ostravané nedokázali využít ani jednu z pěti nabídnutých přesilovek a v 55. minutě spečetil výsledek svou premiérovou brankou v dresu Sparty Jan Hradec. Vítkovice tak zaznamenali čtvrtou porážku v řadě a se Spartou padly výsledkem 0-3 už po třetí za sebou, když stejným skórem skončily i dva vzájemné přípravné duely před sezónou. V noci bude jasno až polojasno na severu a severovýchodě čekáme oblačno, postupně i zataženo a na horách se vyskytnou přehánky. Nejnižší teploty budou klesat ke 2 stupňům, ojediněle až k nule a možná se objeví i nějaký dým přízemní mrazík. Pondělí přes den bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, zejména na horách a na severu a severovýchodě území, kde mohou být i smíšené nebo sněhové přehánky. Večer budou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty maximálně 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 a v 1000 metrech na horách bude kolem 6.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

album Legacy od Five Fingers Death Punch má zajímavou historii. Má slova 20 let fungování kapely na angloamerické scéně. Problém byl v tom, že nemohli vyjít původní nahrávky, protože vydavatel komusi prodal a kapela musela natočit 30 nových verzí. 10 z nich teď vyšlo na vinylu, ze kterého se stal sběratelský unikát. A my si Legacy pustíme večer v 11 na Radio Rox.

0: Rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Zemřel herec Jiří Štěpnička, Hlaváček avizuje i nepopulární kroky v Praze a Verstappen vyhrál poprvé závod F1 v Singapuru. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rockzone vás vítá Ondřej. Navždy utichl český hlas Harrisona Forda. V 79 letech zemřel herec a daber Jiří Štěpnička. Svého kolegu z Ameriky si střihl třeba ve filmech o Indianu Jonesovi.
2: Fahrschein, mein Herr. Letenku, prosím.
3: Was? Neměl letenku.
4: Jiří Štěpnička patřil ke generaci dabérů, kterou vychoval třeba legendární František Filipovský. Od roku 1975 získával cenné zkušenosti v Pražském národním divadle. Do vínku mu taky dala několikrát jeho maminka, taky herečka Jiřina Štěpničková.
5: A to víš, v národním divadle se musí mluvit tak, aby šepot byl slyšet až na druhou galerii. A to jsem se učil dlouho.
4: Štěpnička propůjčil svůj hlas i Michaelu Douglasovi, Stevenu Segalovi nebo Gerardu Depardieu. A to třeba v Asterix a Obelixovi.
6: Poslouchej ty nahoře, co no, máš na hlavě, bobkovej list! Natoč se!
7: To je přece Julius! Starý dobrý Julius!
6: Kde máš vojsko?
4: Herec Jiří Štěpnička zemřel v 79 letech.
1: Vítěz pražských voleb Petr Hlaváček ze Starostů avizuje zdražení MHD i rezidentního parkování. Adept na post primátora v České televizi uvedl, že voliči hlasovali pro dobudování moderní metropole na základě nového metropolitního plánu, což si vyžádá i nepopulární kroky. Roční kupon na MHD by se podle něj měl z nynějších 3650 korun vrátit na dřívější úroveň 4750 korun a v budoucnu po dostavbě městského okruhu a změně legislativy počítá také se zavedením mýta pro vjezd do centra, které by neplatili tamní rezidenti. Koaliční dohodu chce mít lídr STAN hotovou během listopadu, přičemž jednat plánuje se Spolu pro Prahu, Prahou sobě i Piráty. Samotné spojenectví STAN a Spolu sice nevylučuje, upozornil ale na jeho křehkou většinu pouhých 34 křesel v 65 členem zastupitelstvu. Mezi Ruskem a Ukrajinou začíná podle amerického prezidenta Donalda Trumpa okamžité energetické příměří. Šéf Bílého domu to bez podrobností oznámil na síti Truth Social s tím, že obě strany souhlasily. Moskva ani Kyjev se však zatím nevyjádřili. Volodymyr Zelenský dříve podmínil zastavení úderu na ruské rafinérie tím, že Rusko přestane útočit na ukrajinskou energetiku. Samotný Trump v pátek ohlásil dohodu s Vladimírem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh, čím chce podle analytiků srazit ceny paliv před blížícími se volbami do kongresu.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál poprvé velkou cenu Singapuru Formule 1 a vybojoval druhé vítězství za sebou. Čtyřnásobný mistr světa porazil na trati Marina Bay o 7,335 sekundy Monačana Charlesa Leclerca z Ferrari. Třetí byl Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, který zvýšil náskok v čele šampionátu už na 102 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem. Brit v neděli dojel po startu z chvostu pole 9. V noci máme jasno až polojasno na severu a severovýchodě, očekáme oblačno, postupně i zataženo a na horách se vyskytnou přehánky. Nejnižší teploty budou padat ke 2 stupňům, ojediněle k 0 a místy se objeví přízemní mrazík. Pondělí bude přes den polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, zejména na horách na severu a severovýchodě území, kde mohou být nad 1100 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty maximálně 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 a v 1000 metrech na horách bude kolem 6.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

právě vydané album Legacy od Five Fingers Death Punch má zajímavou historii. Má oslavovat 20 let fungování kapely na angloamerické scéně. Problém byl v tom, že nemohly vyjít původní nahrávky, protože vydavatel komu si prodal a kapela musela natočit 30 nových verzí. 10 z nich teď vyšlo na vinylu, ze kterého se stal sběratelský unikát. A my si Legacy pustíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: SPD hledá příčiny volebního debaklu. V Bílině bude dál vládnout Mrázová i přes kauzy a v Polsku dopadly podezřelého z plánování atentátu na premiéra. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Ondřej. SPD hledá příčiny volebního debaklu. Vládní hnutí získalo v obecních volbách 166 mandátů. Oproti roku 2022 ztratilo v zastupitelstvech přes 300 křesel. Místopředseda SPD Radim Fiala prohlásil, že to nemůže označit za úspěch. Hnutí podle něj zvolá celostátní konferenci, která bude výsledky hodnotit a vedení se na ní bude zpovídat. Fiala v CNN Prima News řekl, že nedokázali svá celostátní témata přenést na komunální úroveň.
2: Kde akcentu? Hlavně migraci, kde akcentujeme vztah k Evropské unii, ke Green Dealu a k těmto věcem. A nepodařilo se nám to dostatečně přetavit právě i jako témata, která by byla součástí těch komunálních voleb. Nedokázali jsme to tam přenést, nedokázali jsme to podle mě dobře vysvětlit.
1: Nejvíc zastupitelů získali ze stran a hnutí Lidovci, druhé bylo v počtu mandátů podle navrhujících stran hnutí STAN a třetí ODS. Hnutí ANO navzdory nedávným kauzám své bývalé starostky a ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové přesvědčivě vyhrálo volby v Bílině na Teplicku. Získalo 11 mandátů v 29 členném zastupitelstvu, přičemž místním voličům zjevně nevadila mediální oddalení týkající se výhodného městského bytu ani černých staveb na ministryně pozemků. Druhé skončilo sdružení Společně pro město tvořené ODS a nezávislými z pěti křesly, se kterým chce vítězné ANO pokračovat v dosavadní koalici. Po čtyřech mandátech mají formace Čistá a bezpečná Bílina a nezávislí pro Bílinu. Po dvou křeslech získala Moje Bílina i koalice kolem SPD a jednoho zástupce budou mít Svobodní. Novým starostou by se v případě dohody měl stát lídr vítězné kandidátky Radek Zenkler, který by v křesle vystřídal stranického kolegu Karla Matušku. Polská policie zadržela muže podezřelého z plánování atentátu na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka-Kamysze. Zprávu na síti X potvrdil ministr vnitra Marcin Kierwiński i sám předseda vlády, který bezpečnostním složkám poděkoval za rychlý a rozhodný zásah. Podrobnosti o totožnosti podezřelého ani detailech chystaného útoku zatím úřady nezveřejnili. K incidentu došlo v době zpřísněných bezpečnostních opatření v zemi, přičemž zástupci polských tajných služeb upozorňují na dlouhodobě narůstající počet výhrušek vůči nejvyšším ústavním činitelům.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejisté Sparty porazili v 10. kole extraligy Vítkovice 3-0. Pražané si teprve po druhé v sezóně připsali domácí výhru, k níž čistým kontem pomohl brankář Josef Kořenář. Skóre otevřel v 6. minutě Michal Špaček po chybě hostující obrany a na 2-0 zvýšil Pavel Kousal, který tím oslavil svůj jubilejný stý gol v nejvyšší soutěži. Ostravané nedokázali využít ani jednu z pěti nabídnutých přesilovek a v 55. minutě spečetil výsledek svou premiérovou brankou v dresu Sparty Jan Hradec. Vítkovice tak zaznamenali čtvrtou porážku v řadě a se Spartou padly výsledkem 0-3 už po třetí za sebou, když stejným skórem skončily i dva vzájemné přípravné duely před sezónou. V noci bude jasno až polojasno na severu a severovýchodě čekáme oblačno, postupně i zataženo a na horách se vyskytnou přehánky. Nejnižší teploty budou klesat ke 2 stupňům, ojediněle až k nule a možná se objeví i nějaký den přízemní mrazík. Pondělí přes den bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, zejména na horách a na severu a severovýchodě území, kde mohou být i smíšené nebo sněhové přehánky. Večer budou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty maximálně 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 a v 1000 metrech na horách bude kolem 6.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Legacy od Five Fingers Death Punch má zajímavou historii. Má oslavovat 20 let fungování kapely na angloamerické scéně. Problém byl v tom, že nemohly vyjít původní nahrávky, protože vydavatel komu si prodal a kapela musela natočit 30 nových verzí. 10 z nich teď vyšlo na vinylu, ze kterého se stal sběratelský unikát. A my si Legacy pustíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
1: Pomáháme s Europlazmou.
2: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
3: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: 6. hodina denní, je tady Marcel slaví svátek, taky Edwin Serafín. Máme světový den boje proti artritidě, pokud už máte teda teďka nějakým způsobem problémy s koleny, klouby, no tak potěž s vámi tedy. Poměrně chladno, 6 stupňů. Tady
1: jednou
0: nás tady
1: to všechny čeká.
0: Čeká nás to všechny, ano. Máš pravdu, teď jsi to řekl dobře. Musím zaklepat a to nehoří. To musí něco, co hoří. Tohle je kovový. Ano, tak Ondra se mnou, to už jste poznali, tak je to tvoje.
1: No tak pojďme si říct na rovinu, s věkem tyhle věci prostě přicházejí. Já jsem se ku příkladu dneska vyspal, takže mě bolí za krkem. Co budu dělat, až mi bude 40?
0: Ježíš Maria, doufám, že zítra nepřijde, že máš artritidu. To už bude pozdě.
1: To už, ne, no tak to snad ne, ale než se pustíme do nějakých pozvánek, mám pro vás jednu zajímavou zajímavost. Myšáku, dneska je velmi významný den. Před mnoha lety, v roce 1492, Kristof Kolumbus objevil Ameriku.
0: No, tak
1: je to dneska.
0: To už budou Spojené státy Donalda Trumpa za chvíli. Mi to tak připadá.
1: Kdo by měl chuť, tak v Praze, v Subzeru, dneska budou třeba Khan nebo Skin Thief, nebo třeba v Jazz Doku Muff. Pojďme na všechno podstatný, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Studenti se poperou o bydlení, Ukrajinci zažili v Miami šok, rekordní šňůra Třince je u konce. Majitelé bytů na pronájem našli díru na trhu. Chystají tisíce bytů pro studenty. Generaci mladých, kteří už při přijímačkách na střední školy čelila silné konkurenci, čeká totiž v příštích letech další náročný souboj. Tentokrát o místa na kolejích. Kapacity studentských bydlení totiž v Česku rostou výrazně pomaleji než počet vysokoškoláků. Rozdíl mezi nabídkou studentského bydlení a poptávkou po něm je enormní. Na 100 studentů připadá podle analýzy poradenské společnosti Cushman & Wakefield 21 míst na kolejích. Do Vietnamu se dá z Česka dostat napřímo. Mezi Prahou a Hanojí už totiž létá pravidelná linka. Spojení je cestujícím k dispozici dvakrát týdně s mezipřistáním v kazašském Almaty, a to vždy v úterý a v sobotu. Mluvčí pražského letiště Václava Havla Jiří Hanych počítá, že po letech mezi Prahou a Hanojí bude vysoká poptávka.
3: Předpokládá se, že by nové spojení v prvním roce provozu mohlo využít více než 67 tisíc cestujících v obou směrech. Vietnam dlouhodobě patří mezi země s nejsilnější komunitou v Česku. Nová linka tak reaguje na stabilní poptávku po cestování za rodinou a blízkými.
1: Podle vyhledávačů letenek cena přímého zpátečního spojení mezi Prahou a Vietnamem začíná zhruba na 18 tisících korunách. Ukrajinská delegace se v Miami nestačila divit. Do Spojených států přijela jednat o možném energetickém příměří s Ruskem. Místo toho se od amerických vyslanců dozvěděla, že Donald Trump po rozhovoru s ruským prezidentem Vladimírem Putinem chystá zrušení sankcí na ruský vývoz ropy. Kyjev o rozhodnutí předem nevěděl a delegace byla v šoku. Zatímco Moskvě Trump nabízí ekonomické úlevy, po Ukrajině už měsíc požaduje, aby omezila útoky na ruský energetický sektor.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Lágr 10. kola Extraligy potvrdil napětí. Pardubice v poutavé bitvě plné zvratů porazili lídra soutěže Třinec 5-4. Reprízu loňského finále rozkjal v prodloužení Jan Mandát. Oceláři ztratili první body v tomto extraligovém ročníku po předchozích rekordních 9 zápasech bez ztráty od začátku sezóny. Hokejisté Sparty slavili vítězství nad Vítkovicemi 3-0, Boleslav doma udala Litvínov 2-1, Plzeň z Brna odvezla o bod víc za vítězství v prodloužení 2-1, Karlovy Vary přehráli Kladno 3-1, stejným skóre Hradec Králové vyhrál doma nad Olomoucí. 3 body získali i České Budějovice, které těsně přemohly Liberec 4-3. Kabát dál drtí zdravotní potíže. Další koncerty turné se překládají. Viroza v kapele Kabát si vynutila další změny v programu turné 2026. Po dvojici brněnských vystoupení skupina odkládá také koncerty na Slovensku. 3 členové podle aktuálního vyjádření nemohou ani mluvit, natož zpívat. Náhradní termíny kapela teprve domlouvá. Zdravotní problémy, kvůli kterým už skupina přesunula říjnové koncerty v Brně, jsou podle jejího vyjádření vážnější a trvají déle, než muzikanti očekávali. Kabát proto dospěl k rozhodnutí, že na Slovensku v původně plánovaných termínech nevystoupí. Vystoupení nemají být zrušena bez náhrady. Skupina nyní jedná se slovenskými stadiony o nových datech, konkrétní termíny ale zatím nezveřejnila. Dnes už bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky. Teploty někde mezi 10 a 15 stupni.
0: No a na Pražském okruhu, kde jednice kvůli dopravnímu omezení vytvořila se od sjezdu na Jinočany kolona až po odbočku na Ořech. Kbelská výjezd ven, samozřejmě tam už je zúžení, takže před nájezdem na Cínoveckou směrem na Ústí nad Labem kolona kvůli omezení od sjezdu v Novopatské. No a to se bude týkat samozřejmě času do listopadu, do prosince. Pevný nervy.
2: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak přesně tak, jdeme se podívat na silnici, jak to vypadá v hlavním městě Ucpanák Belská ve směru od Doletňan. Je to kvůli omezení před sjezdem na Cínoveckou. To nám potrvá pěkně dlouho, takže na to si už vlastně v podstatě od včerejška řidiči zvykají a dneska je to první zátěžová zkouška, takže tam pevný nervy. Bouralo se na trase ze Svitav na Lenškroun u odbočky na Českou Třebovou. Na Trutnovsku je pořád uzavřený příjezd do Dvora Králové nad Labem směrem do Zdobína. Tady bacha, nehoda dvou osobáků. D11 ve směru na Prahu, poruchaná dodávka na 36. kilometru. A ještě jednou D1, 205. kilometr z Vyškova na Brno boural osobák s nákladňákem.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone. Himmler, Gottdonner, Wetter, Kruzeis, Element. Poslední červencový víkend patří už tradičně legendární Benátské Sympulzem. Využijte nejvýhodnější ceny a pořiďte si celofestivalové vstupenky do konce října. Už teď se můžete těšit na pecky od kapel Divokej Bill, Olympic, Tublatanka, Jelen, Krucipisk, Doga, Trautenberg, Janek Ledecký a Band, Doktor Pepe a spoustu dalších men, která otajníme už brzy. Kupte si lístky včas na www.benacka.cz. Benacka s Impulzem, pojďte se bavit.
2: Ahoj, rockeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužínský, Jean P. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
5: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
4: Blue! First Minute dovolená začíná na BlueStyle.cz.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Kdo spoří, má za tři? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
9: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
12: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
13: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
14: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
15: S Rock Zonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
16: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
17: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.
1: Tak minulý týden tady na rádiu v odposlechu Toma Fredeho byl Vojtáno, takže teď si dáme tu novou pecku společně s Imodiem. Pěkný ráno.

0: venku 6 stupňů.
1: Zpráv na rádiu Rockzone.
0: Ondra má pro vás zprávy takový ty půlkový. Pěkný ráno.
2: Hezké ráno. U vodojemu Flora v Praze dneska proběhne cvičení policistů, vojáků a hasičů. Jan Birke opět zvítězil v Náchodě, starostou bude už po páté. Panama po pátečním silném zemětřesení hlásí více než 200 následných otřesů a fotbalisté Sparty porazili Pardubice a posouvají se na třetí příčku tabulky.
1: Radio Rock Zone.

0: Tak 6 hodin 37 minut, no a samo sebou my pokračujeme s ránem dál, venku ta teplota teda nic moc, je to kolem 6 stupňů. Podíváme se na dopravu, dáme si počasí a další muzika, budou tady třeba Royal Blood.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Pražský okruh 21. kilometr, kde jednice pozor před sjezdem na Jinočany, bourala tam dvě osobní auta, kolona už je uchrášťan. Na Břeclavsku před Nikolčicemi směrem od Kurdějova, tady je policie, záchranáři u nehody osobního auta. Na Praze 10 pozor, Malešické náměstí, došlo tady ke střetu osobního auta s dodávkou. No a v hlavním městě je ucpaná a bude dlouho ucpaná Kbelská ve směru do Letňan. Je to kvůli omezení před sjezdem na Cínoveckou. Šťastnou cestu.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: A v rychlosti se podíváme na počasí, jak to bude vypadat. Dneska očekávejte polujasno až oblačno. Ráno můžou být dokonce někde mlhy, ale taky na druhé straně může být někde i jasno. Teploty ale dneska pouze 10 až 15 stupňů.
2: Právě vydané album Legacy od Five Fingers Death Punch má zajímavou historii. Má slavit 20 let fungování kapely na angloamerické scéně. Problém byl v tom, že nemohli vyjít původní nahrávky, protože vydavatel komu si prodal. A kapela musela natočit 30 nových verzí. 10 z nich teď vyšlo na vinylu, ze kterého se stal sběratelský unikát. A my si Legacy pustíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, no a vás čeká samozřejmě další muzika za chviličku, ale nejdřív samozřejmě nějaký ty dopravní informace, 6.45, jdeme na ně.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak pokud někam vyrážíte, jestli máte nějaký dopravní info, tak 605-222-007, teď tady mám informaci přímo od Lenky. Lenko, pěkný ráno.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Na Pražském okruhu ve směru z Ruzyně na dálnici D1 u sjezdu na Jinočany na 21. kilometru překáží nehoda kolné od plzeňské D5 od Rudné od 5. kilometru. V Praze v Balské ve směru do Ústí nad Labem je kolona od Loubětina až ke sjezdu na Cínoveckou. Ucpaná je také Novopatská od Satalic, kolona je také v Liberecké do Holešoviček. Z Global Assistant, Lenka.
0: A komplikace samozřejmě v hlavním městě a dneska to bude opravdu růžový. V Novopatský jak Balský ve směru do Letňan, Liberecká směrem do centra, tam už jsou kolony. Bouralo se na výjezdu z Prahy na Ústí nad Labem u sjezdu na Březině Vest, takže kolona rychle narůstá. Pozor, D1, 205. kilometr z Vyškova na Brno, osobák s nákladňákem. No a ještě jednou pojďme tady na 21. kilometr u Jinočan. Je to směrem k D1 Pražský okruhu, dva osobáky a do kolony vjedete už od Zličína.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40%.

0: 10% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
7: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: případě, že se ti stane, že jdeš někam pozdě nebo přijdeš někam pozdě, na co se vymluvíš?
1: Já nechodím nikdy pozdě.
0: Ale počkej, tohle na mě neskoušej. Vždycky člověk může přijít někam pozdě.
1: Já většinou chodím pozdě jenom kvůli tomu, když se mi spozdí tramvaj nebo nějaká veřejná doprava, za což jakoby nemůžu. To prostě nejde ovlivnit, takže já se nevymlouvám, já řeknu pravdu.
0: A žerou to?
1: No, protože říkám pravdu.
0: Vlastně ona je to pravda, no, protože jako kdo se dneska neto. Taky se dá říct, jako, že jsem zaspal, že jo, ale...
1: To se může stát, to je prostě ale realita.
0: Ale to je taky realita a funguje to i odpoledne. No nic, no. Takže jestli jste náhodou zaspali, přišli jste někam pozdě, tak to se nás nějakou opravdu věrohodnou výmluvu, jo?
1: Dobrá výmluva je třeba, že někde se vypukl jako mor nebo něco takového. Zas
0: nemohla jsem přijít dřív, protože mi nešel kávovar doma.
1: A to je ale naprosto reálná výmluva, protože lepší si udělat to kafe a přijít příjemnej, než prostě si ho neudělat, že jo?
0: No, tak je to tvoje.
1: Kdo byste měl chuť, tak třeba v Brně bude v kabinetu Můz kapela, která se jmenuje Hm. Takže určitě zaskočte, anebo třeba v Punktum v Praze budou Liars. Pojďme na všechno podstatný, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Plzeň už má koalici, začíná pražský autosalon, pařížský autosalon a Sparta si bez Karabce na poprvé poradila. Povolební jednání jedou na plné obrátky. V Plzni se na koalici dohodlo ANO, pro Plzeň a STAN. Na rychlo svolené večerní briefingu to oznámil volební lídr ANO a dosavadní primátor Roman Zarsický. V devítičlenné radě města bude mít ANO většinu 5 křesel a Zarsický zůstane primátorem. STAN bude mít 3 křesla a uskupení pro Plzeň z Lidovci 1. Prvním náměstem Zarsického bude lídr STAN Aleš Tolar. Výsledky víkendových komunálních a senátních voleb dneska projedná státní volební komise. Most už má plán na využití končící knihovny. Unikátní objekt se promění v centrum umění, vzdělání a komunitního života. Knihy a studovny se brzy budou stěhovat do rekonstruovaného objektu Repre. Pokračuje náš zpravodaj Dušan Valenta.
3: Velká rošáda a hledání nového využití. Tohle všechno provází chystané stěhování. Původní objekt byl totiž projektován jako studovny a knihovna se sklady a řada místních měla proto strach, že nové využití objektu ublíží. Návrh, se kterým přišli architekti z německého Berlína, ale obavy rozptýlil. Pro nové využití vznikne koncept domu v domě, který původní prvky zachová.
1: Pařížský autosalon otevírá své brány. Dneska pro odborníky, zítra už pro veřejnost. Na autosalon se chystá rekordních 20 čínských automobilových značek. Čínská delegace tak bude 2x větší než na posledním veletrhu před 2 lety. Evropští výrobci automobilů chtějí využít tohoto autosalonu k představení nových modelů. Pokusí se také ujistit investory, že jsou konkurenceschopní, zatímco čínští výrobci získávají podíl na trhu díky rostoucí nabídce elektromobilů a hybridů.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalisté Sparty si poprvé v sezóně museli poradit bez kapitána Adama Karabce. Při výhře 2-0 nad Pardubicemi v 10. ligovém kole převzal pásku Patrik Vidra, který také zaujal uvolněné místo ve středové řadě. Trenér Pražanů Brian Priske na tiskové konferenci uvedl, že s Karabcem nepočítá minimálně do nejbližší reprezentační přestávky. 23-letý ofenzivní záložník by mohl chybět až 2 měsíce.
4: Petr se vrátí, nebo sedí, my budeme dál.
1: Bohnout vzkříseli Pedra. V roce 2002 kapela Bohnout vydala své 3. studiové album Pedro se vrací. Začíná stejnojmenou písničkou, končí skladbou s podobným názvem Pedro se vrátí. Atmosféra se proměňuje, léto se krátí a podzim se blíží. Tuto skladbu nyní kapela v roce svých 30. narozenin vytahuje do zapadajícího říjnového sluníčka v novém aranžmá Michala Skořepy alias Pana Linkce a vybrušuje ve fantasticky nostalgickou záležitost s klipem. Tež z Linksovy dílny. Sedněte si spolu s ním ke klavíru mezi dřevěné sochy, které vyřezal kytarista a zpěvák Matěj Homola, nechte se zalít podzimními paprsky slunce, které později vystřídá záře plamenů a zaspívejte si spolu s kapelou. Dnes už bude převážně polojasno až oblačno, ráno a odpoledne místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější na horách na severu a severovýchodě území. Nejvyšší teploty někde mezi 10 a 15 stupni.
2: Rockzone, muzika na tělo.

0: Tak než se dostaneme na dopravu, samozřejmě, tak vám ještě připomenu nějakou věcičku. Už v loňském roce nahrála a vydala kapela Guns N' Roses single Nothing. Pak byl nějakým způsobem ten single oficiální vydání odložený, takže my si ho dáme teďka na Rock Zone.
1: Global Assistance.
0: A jdeme dál, podíváme se na dopravu, jak to vypadá aktuálně v tuhle tu chvíli, protože tady máme čerstvé informace, tak dneska to bude opravdu veselý. Lenko, hezký ráno.
2: Čau Mišáku, hezké ráno. Na Pražském okruhu ve směru z Ruzyně na dálnici D1 u sjezdu na Jenoučany na 21. kilometru probíhá vyšetřování nehody a kolona od plzeňské D5 od Loděnice od 8. kilometru. V Poděbradské ulici u křižovatky se Slévačskou poblíž zastávky MHD sídliště Hloubětín ve směru do centra blokuje provoz dopravní nehoda, očekávejte zdržení. V ulici k Barandovu před nájezdem na Pražský okruh bourala 3 osobní auta, i tady se zdržíte. Většiné ulici u křižovatky s Melounovou komplikuje provoz dopravní nehoda. A v Belské vesmíru do Ústí nad Labem je nové omezení u sjezdu na Letňany a kolonné od Novopatské, od Satelic i od Hloubětína. Z Global Assistance Lenka.
0: Doufám, že máte na autě všechno, protože jsme našli balík.
3: Kdo jedete po D5 a budete se z jakýkoliv strany blížit k tunelu Valí, dejte prosím vás pozor, budou se tady tvořit kolony, spustili zase pravidelnou údržbu.
0: Díky, no a pojďme dál, D1, 205. kilometr, tady srážka osobáku s nákladákem, kolona přes 14 kilometrů. Hodně plná je 50 mezi Slavkovem a Holubicemi směrem do Brna. No a klasika, začíná nám být takový těžký období na Kbelský. Je to ve směru na Letňany kvůli omezení před sjezdem na Cínoveckou.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
1: Chceš si na podzim vyšperkovat svoje auto? Připrav ho na sezónu s Allegro. Na jednom místě najdeš autokosmetiku a vše pro péči o tvoje auto za skvělé ceny. Když autokosmetika, tak Allegro.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
6: Eva se rozhodla udělat něco, na co bude moct být pyšná. Začala se učit hrát na flétnu. O 6 měsíců později. Naštěstí Eva našla další věc, na kterou může být pyšná. Začala investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Jen tak dál, Evo. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
9: Pomáháme s Europlasmou.
10: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
11: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
12: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
13: S Rock Zonem na DABu i na Deštnou se vyhrabu.
14: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Tak Amarant máme za sebou.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: 7.30, no je tu Ondra, hezké ráno.
2: Hezké ráno. Podpora hnutí ANO pro sněmovní volby klesá na necelých 29%. Škoda Vagonka propustí desítky lidí, soud zakázal Trumpovi vysílat politické reklamy z veřejných peněz a hokejisté Třince poprvé v sezóně ztratili 3 body.
1: Rádio Rockzone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak mám tady informace pro vás speciálně. Veškeré stavební činnosti jsou rozfázovány na té Kbelské, takže už vlastně v podstatě ode dneška až do 23.10. je uzavřená pouze sjezdová rampa do ulice Veselská. Proto ty kolony, a tohle to vám bude stačit vědět do 30. listopadu. No, budete si tam užívat samozřejmě zase, že jo. Tak pojďme na další informace. Výjezd z Prahy na Ústí nad Labem, Cínovecká, teda kolona. Navíc je tam u sjezdu na Březiněves dopravní nehoda. Takže kolona sahá až na Průmyslovou ulici. Tam to bude fakt hustý. Já tam potřebuju zítra, prosím vás, jet. Pražský okruh 61. kilometr na Hradec. Je to směrem na Barandovský most v pravém pruhu. Dopravní nehoda. A stále ucpaná Kbelská, teda doletně, to už jsem říkal. No a hustý provoz. Ranní špička, no.
0: Právě vydané album Legacy od Five Fingers Dead Punch má zajímavou historii. Má slavit 20 let fungování kapely na angloamerické scéně. Problém byl v tom, že nemohly vyjít původní nahrávky, protože vydavatel komu si prodal. A kapela musela natočit 30 nových verzí. 10 z nich teď vyšlo na vinylu, ze kterého se stal sběratelský unikát. A my si Legacy pustíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jak to vypadá s dopravou, Lenko, hezký ráno?
2: Čau Mišáku, hezké ráno. Na východní části Pražského okruhu ve směru na Smíchov na 61. kilometru za sjezdem na Hradec Králové se v pravém pruhu stala v koloně dopravní nehoda. Počítejte s narůstajícím zdržením už od Novopatské. Na výjezdu z Prahy na Ústí nad Labem v Cínovecké ulici u sjezdu na Březině ve se stala dopravní nehoda. Blokovaný je jeden jízdní pruh a kolona sahá až

0: na Průmyslovou ulici. V Horních Počernicích ve Vlastiborské ulici na křižovatce s Bystrou bourala dvě osobní auta a na Pražském okruhu ve směru z Ruzyně na dálnici D1 u sjezdu na Jinočany na 21. kilometru už sice nehoda nepřekáží, ale kolona od plzeňské D5 od Lodinice od 8. kilometru se bude rozjíždět velmi dlouho. Goval asistent Lenka.
1: Pokud máte nájezd na dálnici D8 i z Holešoviček, tak tam taky se to štosuje. Ne, že ne, takže tam si užijete. Jižní Morava D1, 205. kilometr ve směru na Brno, je tam nehoda osobáku s nákladňákem. No a máme uzavírku tunelu v Brně.
2: V Brně Pisárecký tunel je zavřený, takže na Prahu se musí jezdit po nábřeží a stejně tak se štosuje před Pisáreckým tunelem, je to v jednom pruhu jako za starý času. Takže drobný zpoždění, bacha na to, pěkný den a šťastnou cestu.
1: Vám taky, samozřejmě díky. Nová nehoda na západě Čech, dvě osobní na příjezdu do Plzně od Domažlic a kdyby cokoliv z dopravy 605 222 007.
3: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc. Bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
9: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
12: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo. A možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na rádiu Rock Zone.

0: na raní, pěkný vám ráno. No, na 15. připadá Mezinárodní den bílé hole, takže vlastně ode dneška až do čtvrtka proběhne už 27. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka, že si tedy koupíte a podpoříte právě lidi, který mají překážky spojený se ztrátou zraku. Takže doufám, že podpoříte. No a my za chviličku třeba AC/DC, ale teď už je tady Ondra a další rychlý přehled. Pěkný ráno.
1: Myšáku, 8:00, čas na pranostiky nám začíná. Takže oblíbená rubrika Pranostiky s Myšákem a Ondrou. Tedy jako vždy já ti přečtu dvě a ty mi řekneš, která z nich je lepší. Inu, po svatém Radimu chystáme se na zimu. Na svatého Radima zima nám začíná. Která je lepší? Řekni jedna, dva.
0: No, ona zima nepřijde, ona zima zase přijde až v lednu. Vsadím se.
1: Doufám, že vůbec přijde
0: A nejsem cikán, protože oni říkali, že vždycky se sáze akorát cikáni. No, je to tvoje.
1: Kdo by měl chuť, tak v Praze budou v Subzeru dneska hrát třeba Skin Thief nebo The New Horizons, a nebo třeba v Punktum budou Liars. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ostravská Škoda Vagonka propustí desítky lidí. Podpora ANO klesá. New York Rangers porazili Vancouver. Škoda Vagonka bude propouštět. V ostravské společnosti přijdou o práci desítky lidí. Firma tomu odmítá říkat hromadné propouštění a situaci označuje za optimalizaci kapacit. Dalších zhruba 120 pracovních míst má v příštím roce zmizet v ostravském pivovaru Ostravar. Výkyvy v zakázkách a nadcházející slabší období příštího roku provázejí celkovou situaci na trhu práce v Moravskoslezském kraji, kde bylo koncem září bez práce přes 55 000 lidí. Největší poptávka panuje po technických a řemeslných profesích, o které je ale na školách malý zájem. ANO ztrácí. Podpora Babišova hnutí klesá na necelých 29%. Pokud by se teď konaly volby do sněmovny, ukazuje to průzkum NMS. Ještě v květnu přitom hnutí přisuzovalo o skoro 4% víc. Jde tak o nejnižší výsledek od února. Stan je podle průzkumu lídrů opozice získal byt skoro 19% hlasů, o 6% víc než ODS. Do sněmovny by se dostalo i SPD, Piráti a motoristé. Slovensko výrazně přidá policistům. V průměru o skoro 9 000 korun měsíčně. Platy porostou i hasičům nebo zaměstnancům okresních úřadů a rezortu vnitra. Pokračuje Josef Balko.
3: Minister vnútra pôvodne slúbil policajtom navýšiť plat mesačne o 5000 korún. Napokon ide do ešte vyššej sumy po dohode s odborármi na rizikovom príplatku. Polepšia si aj hasiči a horskí záchranári. Mzda im narastie o 4300 korún. Ostatným zamestnancom štátnej a verejnej správy sa zvýšia platy o takmer 8,5%. K rastu miest sa pristupuje rok pred parlamentnými voľbami. Opozícia tvrdí, že koalícia asi chce takto kúpiť voličov.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejisté New York Rangers s Jaroslavem Chmelařem v sestavě porazili Vancouver Filipa Hronka jednoznačně 6-2 a vyhráli čtvrtý z posledních pěti duelů. Naopak Vancouver se na startu sezóny příliš nedaří. Canucks popadli po čtvrté v řadě a po 7 zápasech mají konkurenti 4 body. Proti Rangers až do 39. minuty drželi nadějné skóre 2-2. Závěrečných 21 minut jim však nevyšlo a padli 2-6. Do Prahy se vrací po téměř 3 letech kapela Nickelback. V rámci svého turné Everything Under the Sun Tour budou mít zastávku 26. června příštího roku v O2 aréně a jako parťáky vezmou kapelu Dom Broko. Pro některé fanoušky startuje předprodej stupenek už 13. října. Kapela přijede představit nové album Everything Under the Sun, které vyjde 30. října. Dnes už bude převážně zataženo a počasí bude teploty někde okolo 10 až 15 stupňů.
0: No a my se podíváme ještě na dopravu mezi Friedlandem a hraničním přechodem s Polskem. Je to průjezd Pertolticemi. Je tady osobní auto v lampě, takže na místě je policie. To samý, a to je osobní auto mimo vozovku, je na Frýdeckém místečku za Třenovicemi. No a jinak hustý provoz, jak teda Holešovičky ven z Prahy na D8, tak i samozřejmě k Blská. Komplikace už očekávajte na Průmyslový. Hezký den, hezkou cestu a šťastný dolet.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone. Doprava z Global Assista.
1: Tak dopravu nám z Globálu přiblíží Lenka. Pěkný ráno.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Na plzeňské D5 se na příjezdu do Prahy je kolona od Lodinice od 8. kilometru až na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Na výjezdu z Prahy na Ústí nad Labem v Stínovecké ulici u sjezdu na Březině West se stala dopravní nehoda. Kolona jasahá až na Průmyslovou ulici a také od Novopatské od Černého mostu. Na východní Štěrboholské a jižní spojce je kolona nejdříve mezi Černým mostem a Štěrboholy a pak před Barandovským mostem do Dobříské. Global Assistant Lenka.
1: Pojďme dál na Jičínsku ve Valdicích, ulice pod Baštou, osobák ve stromu z Frýdlantu, na hraniční přechod s Polskem, pozor na průjezdu Pertolticemi, osobní auto do lampy. No a v Jihlavě tady nehoda dvou osobních aut v Jiráskově ulici. Jinak komplikace samozřejmě jednak Holešovičky na D8, tedy Cínovecká, no a taky Průmyslová. Šťastnou cestu.
0: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone. Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tohle byly Mumford & Sons. Za chvilku nás čekají třeba Red Hot Chili Peppers, ale máme za minutku 8:30, takže si dáme rychlej přehled zpráv. Kbelská v Praze se kvůli opravám znovu zavírá. Koaliční rada probere změny ve financování asistentů pedagoga, státní volební komise projedná výsledky víkendových voleb a tenistka Marie Bouzková postupuje ve Wuhanu do druhého kola.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Nejkrásněji průjezdná je Novopatská, Kbelská, ano, souvisí to s opravou povrchu vozovky, je to poslední fáze, takže to až do konce listopadu, počítejte s tímhle, s tím problémovým výjezdem z Prahy ven. D1, tady na příjezdu do Prahy kolony, D2, příjezd z Brna na Bratislavu. Osobní s nákladním je to na prvním kilometru, takže omezení provozu. Ještě jednou pojďme do Prahy. Kamická ulice směrem z centra, je to na křižovatce s ulicí v Sedlci. Dopravní nehoda a kolony v obou směrech.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Aktuální počasí, tak máme ty teploty takový nějakým způsobem rozházený. Třeba ve Volarech -2 stupně, na Vsetínsku -1, Chomutov hlásí 11 stupňů, Praha hlásí v tuhle tu chvíli kolem 7 stupňů. Jak to bude vypadat dnes? Teploty maximálně na 15, polojasno až oblačno.
2: Právě vydané album Legacy od Five Fingers Death Punch má zajímavou historii. Má slova 20 let fungování kapely na angloamerické scéně. Problém byl v tom, že nemohli vyjít původní nahrávky, protože vydavatel komu si prodal. A kapela musela natočit 30 nových verzí. 10 z nich teď vyšlo na vinylu, ze kterého se stal sběratelský unikát. A my si Legacy pustíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jdeme na silnice, mám toho dost, takže první doprava v Praze, Lenko.
2: Čau Mišáku, hezké ráno. Na plzeňské D5 se na příjezdu do Prahy je kolona od Rudné od 5. kilometru až na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Na pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště řidiči popojíždějí od Jesenice. V Kamické ulici směrem z centra u křižovatky s ulicí v Sedlci se stala dopravní nehoda, počítejte se zdržením v obou směrech. Na výjezdu z Prahy na Ústí nad Labem očekávejte komplikace. V Kubelské u sjezdu na Letňany je nové dopravní omezení a v Cínovecké ulici u sjezdu na Březině Ves probíhá došetřování nehody. Kolona je od Průmyslové a také od Dovopatské od Černého mostu. Na Ohradě z ulice Jana Žilivského se nedá jet do ulice pod Krejcákem a kolona je od Vinohradské ulice. Ohradě se pokud možno vyhněte. To byl asistent Lenka.
1: Tam navíc ještě nejezdí tramvaje mezi nákladovým nádražím a Ohradou. Pojďme do Brna, kvůli uzavírce jsou tam komplikace.
3: Pisárecký tunel je zavřený, takže na Prahu se musí jezdit po nábřeží a stejně tak se to před Pisáreckým tunelem, je to v jednom pruhu jako za starý času. Takže drobný zpoždění, bacha na to, pěkný den a šťastnou cestu.
1: Tak a jdeme na D1.
4: Jdeme z Brna do Prahy a na 75. kilometru je v sužení. Kolona je prakticky ve dvou směrech, které jsou volný a táhne se po celou dobu sužení, tak si dejte pozor.
1: Nadávat můžete, ale nic s tím neuděláte, je potřeba to udělat, takže šťastnou cestu. Teď už to máš.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz.

0: miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dek.cz.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
7: S mým hlasem mi pomohla AI. Paníčci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
13: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rock v Čechách i na Moravě.

0: A přesně pondělí 12. října, všechno krásný Marcelům, Edvínám a taky Serafínům. A Světový den boje proti artritidě, no tak to já mám při pondělku všechny možný prognózy a diagnózy, ale samozřejmě zcela vážně tohle je taky velmi nepříjemná věc, tak se tomu klidně pověnujme. Je tady se mnou Ondřej, my si v první řadě pojďme dát zprávy, zdar.
1: Čau, hezký ráno všem. Kdo by měl chuť, tak v Praze budou v Subzeru hrát Khan nebo Skin Thief a nebo třeba Liars v Punktum. Pojďme na všechno podstatný, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Studenti se poperou o bydlení, Ukrajinci zažili v Miami šok a Bousková postoupila ve Wuhanu. Majitelé bytů na pronájem našli dílu na trhu. Chystají tisíce bytů pro studenty. Generace mladých, která už při přijímačkách na střední školy čelila silné konkurenci, čeká totiž v příštích letech další náročný souboj. Tentokrát o místa na kolejích. Kapacity studentského bydlení totiž v Česku rostou výrazně pomaleji než počet vysokoškoláků. Rozdíl mezi nabídkou studentského bydlení a poptávkou po něm je enormní. Na 100 studentů připadá podle analýzy poradenské společnosti Cushman a Wakefield 21 míst na kolejích. Do Vietnamu se dá z Česka dostat napřímo. Mezi Prahou a Hanojí už totiž létá pravidelná linka. Spojení je cestujícím k dispozici dvakrát týdně s mezipřistáním v kazašském Almaty, a to vždy v úterý a v sobotu. Mluvčí pražského letiště Václava Havla Jiří Hanych počítá, že po letech mezi Prahou a Hanojí bude vysoká poptávka.
3: Předpokládá se, že by nové spojení v prvním roce provozu mohlo využít víc než 67 tisíc cestujících v obou směrech. Vietnam dlouhodobě patří mezi země s nejsilnější komunitou v Česku. Nová linka tak reaguje na stabilní poptávku po cestování za rodinou a blízkými.
1: Podle vyhledávačů letenek cena přímého zpátečního spojení mezi Prahou a Vietnamem začíná zhruba na 18 tisících korunách. Ukrajinská delegace se v Miami nestačila divit. Do Spojených států přijela jednat o možném energetickém příměří s Ruskem. Místo toho se od amerických vyslanců dozvěděla, že Donald Trump po rozhovoru s ruským prezidentem Vladimírem Putinem chystá zrušení sankcí na ruský vývoz nafty. Kyjev o rozhodnutí předem nevěděl a delegace byla v šoku. Zatímco Moskvě Trump nabízí ekonomické úlevy, po Ukrajině už měsíc požaduje, aby omezila útoky na ruský energetický sektor.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Tenistka Marie Bousková je na turnaji ve Wuhanu ve druhém kole. Postupuje po skreči dánky Clary Tausnové. To kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas ze stavu 6-1 2-0 pro českou tenistku. Kabát dál drtí zdravotní potíže. Další koncerty turné se překládají. Viroza v kapele Kabát si vynutila další změny v programu turné 2026. Po dvojici brněnských vystoupení skupina odkládá také koncerty na Slovensku. Tři členové podle aktuálního vyjádření nemohou ani mluvit, natož zpívat. Náhradní termíny kapela teprve domlouvá. Zdravotní problémy, kvůli kterým už skupina přesunula říjnové koncerty v Brně, jsou podle jeho vyjádření vážnější a trvají déle, než muzikanti očekávali. Kabát proto dospěl k rozhodnutí, že na Slovensku v původně plánovaných termínech nevystoupí. Vystoupení nemají být zrušena bez náhrady. Skupina nyní jedná se slovenskými stadiony o nových datech. Konkrétní termíny ale zatím nezveřejnila. Dnes bude polojasno až oblačno. Dopoledne místy někde i jasno. Teploty mezi 10 a 15 stupni.
2: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Přihodím ještě informace z dopravy, jen tak jako v rychlosti. V České Lípě v ulici Josefa Maštálka je na vozovce rozlitý olej. Doporučuje se tam tedy snížit rychlost. Na příjezdu do Olomouce z Lipníka nad Bečovou se srazila dvě auta, takže komplikace v místě, no a v Ostravě v Horní ulici stojí porouchaný vozidlo, tak bacha. Teď už tady muzika, dáme si tři ségry Ozzyho nebo Cedra a vám ještě jednou přeju krásný ráno.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 9.20 už za pár, my se pojďme podívat na situaci v dopravě, zejména té pražské, kterou dneska sleduje Kuba. Kuba, jak to vypadá? Čau.
2: Ahoj, to má hezké dopoledne. Na Ohradě z ulice Jana Žilivského se nedá jet do ulice pod Krejcárkem a kolona od Vinohradské. Ohradě se pokud možno vyhněte. Dopravní omezení velmi komplikuje dopravu také ve spojovací ve směru do Libně u křižovatky s ulicí Křižkovou a kolona od Českobrodské. Dlouhá fronta popojíždí na východní Štěrboholské a jižní spojce ve směru na Smíchov. Nejdříve mezi Černým mostem a Štěrboholy a pak před Barandovským mostem do Dobříšské. A dlouhá kolona popojíždí také od Novopatské přes až do Cínovecké ve směru na Ústí. Z Global Assistance, Lenka.
1: Tak, není, sorry. Díky za info.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Jak je to a jak to bude s počasím? V tuhle chvíli zhruba 8 stupňů, polojasno, dnešek má být víceméně polojasný až oblačný. Víme, že se vyskytnou slabší přehánky, četnější na horách, na severu a severovýchodě území, kde mohou být nad 1200 metrů. I smíšený nebo sněhový. Je to tak, přátelé? Teploty přes den 10 až 15 na jihu Moravy, 17 stupňů maximálně. No, v noci to klesne už k nule, dokonce při bezvětří někde i na minus 2 stupně. No a úterý bude jasný až polojasný, teploty mezi 12 až 16 stupni. Dáme si Yellow Card a Good Charlotte.
0: Radio Rock Zone. Himmler, Goldoner, Vector, Krucaj, Salement.
3: Poslední červencový víkend patří už tradičně legendární Benátské Sympulzem. Využijte nejvýhodnější ceny a pořiďte si celofestivalové vstupenky do konce října. Už teď se můžete těšit na pecky od kapel Divokej Bill, Olympic, Tuba Tanka, Jelen, Krucipisk, Doga, Trautenberg, Janek Ledecký a Band, Doktor Pepe a spoustu dalších men, která otajníme už brzy. Kupte si lístky včas na www.benacka.cz. Benácká s Impulzem, pojďte se bavit.
4: Ahoj, rockeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužinský, Jean T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
5: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
6: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Hledáš cenově dostupné autodoplňky? Najdeš je na Allegro. V kategorii Automoto si vybereš ze široké nabídky součástek, filtrů či olejů. Podzim tě tak nezaskočí ani za volantem. Když příslušenství do auta, tak Allegro.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor! Dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
11: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
12: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
13: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rock Zone.
14: hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: divák Whitesnake na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Pondělí, co nabízíš? Nenabízíš asi v podstatě nic moc. No ale jo, něco jo, hele. V kabinetu Moose, tady v Brně, v Jazzdoku, tady v Praze, super kapela Move, doporučuju. To doslova do písmene, jak se říká, bývá fakt koncert. Luxusní, skvělí muzikanti. Liars a Bratrovražda v Punktumu, no a v Sub-Zero, Can, Skin Thief a The New Horizons. Nic jiného tady nevidím, kdybyste třeba měli nějaký tip na nějakou akci, kterou bychom měli zmínit, tak to pošlete třeba mailem nebo zanechte zprávu kdekoliv na sociálních sítích, zmíníme rádi. Teď už si dáme Evanescence.
1: Právě vydané album Legacy od Five Fingers Death Punch má zajímavou historii. Má slavit 20 let fungování kapely na angloamerické scéně. Problém byl v tom, že nemohli vyjít původní nahrávky, protože vydavatel komusi prodal. A kapela musela natočit 30 nových verzí. 10 z nich teď vyšlo na vinylu, ze kterého se stal sběratelský unikát. A my si Legacy pustíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A ještě jedna rychlá doprava v této hodině ode mě. Tedy pozor na průtahu Český Lípy na křižovatce ulic Borská a Purkyňová. Tam odklízí hasiči vyteklé provozní kapaliny po nehodě osobáku s nákladňákem. Projíždí se Kyvadlově. Je tam kratší zdržení v obou směrech. Dálnice D46, 17,5 km ve směru na Olomouc. Došlo k nehodě autobusu. Kolona se zatím netvoří. No a v Chrudimi ve Václavské ulici bourala dvě auta. Zdržení je minimální.
0: Radio Rock Zone.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci 5+1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
4: Přímo bychytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
8: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
12: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
13: Polední 90. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12.

0: Hardfire na rádiu Rockzone, necelá minuta do 10. hodiny pondělí 12. října. Hezký raný dopoledne vám přeje Tomáš Frede, dorazil Ondřej, pojďme si dát s ním další zprávy, čau.
1: Hezký dopoledne, čau. V Brně, v kabinetu Můst, dneska můžete zajít na kapelu Hm, anebo třeba v Praze v Jazzdoku budou Maf. Pojďme na všechno podstatný, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: V Chlumci nad Cidlinou se stala vražda, Nepál pustošila další blesková povodeň a Bartuňková si polepšila v žebříčku. Ze sporu v Chlumci nad Cidlinou je pokus o vraždu. Policie obvinila 63-letého muže, který pohádce zaútočil kuchyňským nožem na svého známého. 38-letý muž utrpěl vážná zranění a leží v nemocnici. Obviněnému, který sedí ve vazbě, hrozí až 18 let vězení. Vsetín se připravuje na dobu po Jiřím Čunkovi. Hnutí vedené současným starostou tohoto města na Zlínsku totiž u voleb propadlo. Známý politik tak bude podle všeho jenom řadovým zastupitelem. Pokračuje náš zpravodaj Jan Čada.
3: 67-letý Jiří Čunek rozhodně přerostl komunální politiku. Byl mimo jiné místopředsedou vlády, vedl lidovce, vládl Zlínskému kraji, co by hejtman. Na postu prvního muže valašské metropole byl co by starosta střídavě 16 let. Jenže jim vedené uskupení rozumem a srdcem teď dostalo jen 16% hlasů, vítězné sdružení nezávislých kandidátů VS21 přes 40 a jeho lídr Martin Metelka dobil radnici.
1: Nepál postihly další katastrofální bleskové povodně. Tentokrát je nejpostiženější oblast městečka Gorka. Rodiště předků královské rodiny podle úřadu byly zničeny nebo poškozeny desítky domů, padlo několik mostů a utrpěla i vodní elektrárna. První zprávy mluví o 5 pohřešovaných, ale záchranáři hledají další oběti, píše agentura Reuters. Hladina řeky během několika hodin dramaticky vystoupala z přibližně 2 metrů na téměř 8,5 metru. Jak vysoká hladina řeky nakonec byla, není jasné, protože voda smetla měřící stanici.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Nikola Bartuňková si polepšila v tenisovém žebříčku. 20-letá hráčka se po postupu do semifinále turnaje v Pekingu dostává o 5 míst nahoru a je na životní 29. příčce. Bartuňková v sobotu v boji o finále nestačila na Miru Andrejevovou z Ruska. Na Quiff TV můžete zkouknout pozoruhodný snímek Mouchy. Nenápadný festivalový drahokam režiséra Fernanda Imkeho připomíná, že i ta nejméně pravděpodobná setkání mohou proměnit náš život. Pokračuje Saša Ptáčková.
4: 50letá Olga žije sama v Mexico City.
5: Hola. Hablo por el cuarto que tiene renta.
4: Klidný život se jí obrátí vzhůru nohama, když je donucena pronajmout volný pokoj muži, který sebou tajně přivede i malého syna.
6: Mamá está peleando con unas células malas que están en su cuerpo.
4: Olga se přítomnosti malého narušitele brání, postupně k němu ale k vlastnímu překvapení nachází cestu.
1: Dnes už bude převážně jasno, na horách v 1000 metrech nad mořem by se mohly objevit i nějaké sněhové přehánky. Teploty někde mezi 10 a 15 stupni.
0: Děkujeme pěkně, pojďme zpátky k muzice, mám pro vás tentokrát Police, Foo Fighters, anebo Bloodhound Gang, přeju vám hezký dopoledne.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Dáme samozřejmě další informace z dopravy. Opět se mi tu hlásí, ahoj. Tak nehlásí, teda dneska mi to jde. Čau.
2: Ahoj Tome, hezké dopoledne. Na výjezdu ze Strahovského tunelu směrem na Barandovský most se srazila dvě osobní auta, počítejte se silným provozem. V Bubenickém tunelu ve směru na Troju bourala dvě osobní auta, blokovaný je jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením. A ve Slezské ulici u křižovatky se Sázavskou srazilo osobní auto chodce, počítejte s komplikacemi. Global Assistance, Lenka.
1: Lení, díky za info, my si dáme živák Linkin Park, mám pro vás taky Europe.
0: Radio Rock Zone. 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Radio Rock Zone. Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: Půl jedenáctá, pojďme se podívat zase na dopravu, je toho celkem dost. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 zase jezdem na Pražský okruh směrem od Rozvadova, došlo k nehodě, je tam silný provoz na nájezdu z Pražského okruhu na dálnici D5 na 23. kilometru směrem od D1. Blokuje provoz porouchané vozidlo, počítejte s kolonou, no a v Brně v Křenové ulici havarovala dvě osobní vozidla, provoz je tam částečně omezen.
0: Radio Rock Zone. Právě vydané album Legacy od Five Fingers Death Punch má zajímavou historii. Má slavit 20 let fungování kapely na angloamerické scéně. Problém byl v tom, že nemohli vyjít původní nahrávky, protože vydavatel komu si prodal. A kapela musela natočit 30 nových verzí. 10 z nich teď vyšlo na vinylu, ze kterého se stal sběratelský unikát. A my si Legacy pustíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: Ještě jedna doprava v této hodině, ať to máme v kompletu. Na nájezdu z Pražského okruhu na dálnici D5 na 23. kilometru směrem od D1 blokuje provoz porouchaný vozidlo. Počítejte s kolonou na výjezdu z Tábora u odbočky na obchvat města směrem na Sudoměřice. Narazilo osobní auto do dopravní značky. Počítejte s omezením. No a v Nové Míčíně v Palackého ulici u Kruháče s Dlouhou ulicí bourala dvě osobní auta. Počítejte se zdržením.
0: Radio Rock Zone.
2: Ahoj, rockeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužinský, Jean T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
3: Stavebniny Deck přináší mega akci. Nopová fólie Deck Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou fólii Deck Dren za super cenu. Více na deck.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, z MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
11: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
12: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
13: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Black Keys na Radio Rock Zone, 11. přesně, krásný dopoledne vám přeje Tomáš Frede. Pojďme si dát rovnou zprávy, ať to neprotahujeme, a je tady Ondřej, čau.
1: Čau, hezký dopoledne. V Praze v Punktum budou Liars, takže kdo byste měl chuť, určitě zaskočte, anebo třeba v Sub-Zero budou The New Horizons. Pojďme na všechno podstatný, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na Radio Rock Zone.
1: Na Teplicku zasahují pyrotechnici, volby dostali do komise zelenou a Sparta si bez Karabce napoprvé poradila. V Krupce na Teplicku probíhají policejní manévry, na místě zasahují pyrotechnici, mají podezření, že je v Mánesově ulici nastražený výbušný systém. Policisté na síti X uvedli, že vymezili bezpečnostní perimetr. Pyrotechnik prověřuje podezřelý předmět. V Mánesově ulici jsou i rodinné domy. K události přijeli i hasiči a zdravotníci. Výsledky víkendových voleb mají oficiální štempl. Státní volební komise posvětila i nejtěsnější rozdíl v historii senátních voleb. Do druhého kola ve Žďáru nad Sázavou neprošel o jediný hlas ortoped Radek Černý. Ředitel odboru voleb z ministerstva vnitra Tomáš Jirovec řekl, že si neúspěšný uchazeč může stěžovat až po konci druhého kola.
3: Stížnost soudu by byla předčasná, protože tam se musí počkat až na průběh druhého kola. Více kandidátů postupuje pouze v situaci, kdy je rovnost hlasů mezi kandidáty, a to v situaci, kdy je to na druhém, třetím, případně i dalších místech ta rovnost.
1: Ve Žďáru nad Sázavou se tak proti sobě postaví starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda proti obhajujícímu senátorovi Josefu Klementovi. Právě on do druhého kola prošel o jeden jediný hlas. Doplním, že druhé kolo senátních voleb začíná už tento pátek ve 2 hodiny. Pařížský autosalon otevírá své brány. Dneska pro odborníky, zítra už pro veřejnost. Na autosalon se chystá rekordních 20 čínských automobilových značek. Čínská delegace tak bude 2x větší než na posledním veletrhu před 2 lety. Evropští výrobci automobilů chtějí využít tohoto autosalonu k představení nových modelů. Pokusí se také ujistit investory, že jsou konkurenceschopní, zatímco čínští výrobci získávají podíl na trhu díky rostoucí nabídce elektromobilů a hybridů.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisté Sparty si poprvé v sezóně museli poradit bez kapitána Adama Karabce. Při výhře 2-0 nad Pardubicemi v 10. ligovém kole převzal pásku Patrik Vidra, který také zaujal uvolněné místo ve středové řadě. Trenér Pražanů Brian Priske na tiskové konferenci uvedl, že s Karabcem nepočítá minimálně do nejbližší reprezentační přestávky. 23-letý ofenzivní záložník by mohl chybět až 2 měsíce.
4: Kdo se vrátí, nebo se dí, my budeme dál.
1: Vohnouti vzkřísili Pedra. V roce 2002 kapela Vohnout vydala své třetí studiové album Pedro se vrací. Začíná stejnojmennou písničkou, končí skladbou s podobným názvem Pedro se vrátí. Atmosféra se proměňuje, léto se krátí a podzim se blíží. Tuto skladbu nyní kapela v roce svých 30. narozenin vytahuje do zapadajícího říjnového sluníčka v novém aranžmá Michala Skořepy alias pana Linkse a vybrušuje ve fantasticky nostalgickou záležitost i s klipem, též z Linksovy dílny. Sedněte si spolu s ním ke klavíru mezi dřevěné sochy, které vyřezal kytarista a zpěvák Matěj Homola, nechte se zalít podzimními paprsky slunce, které později vystřídá záře plamenů, a zaspívejte si spolu s kapelou. Dnes už nás čeká polojasno až oblačno, místy se můžou někde objevit přehánky. Nejvyšší teploty 15 stupňů.
0: Děkujeme pěkně, pojďme dál. Tentokrát mám pro vás kraje tyhle hodiny připravený Stone Sour, AC/DC nebo Red Hot Chili Peppers.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ano, 11.21, pojďme na ní, tedy na dopravu, Leni.
2: Ahoj Tome, hezké dopoledne. Na východní části Pražského okruhu ve směru do Štěrbohol na 62. kilometru před sjezdem na Běchovice došlo k dopravní nehodě osobního auta s autobusem. Očekávejte zdržení. Na ohradě z ulice Jana Žilivského se nedá jet do ulice pod Krejcárkem a kolona je od Vinohradské. A dopravní omezení velmi komplikuje dopravu ve spojovací ve směru do Libně u křižovatky s ulicí Žižkovou. Kolona je od Českobrodské přes Jarov. Global Assistance, Lenka.
1: Ani díky, no a my si dáme naprostou klasiku, dáme si Led Zeppelin, mám pro vás druhou klasiku, jen s novějším materiálem, tedy Rolling Stones a jejich pecku In The Stars.
0: Radio Rock Zone.
3: 90. k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Radio Rock Zone.
0: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Ano, jdem to omrknout, tak já se před 11:45. Jak na tom jsme a jak na tom budeme? 12 stupňů aktuálně, polojasno. No a co se tedy té předpovědi týče, tak dnešek bude víceméně polojasný až oblačný, na severu, severovýchodě přechodně až zataženo a místy se vyskytnou přehánky. Na horách už i sněhový. Teploty 10 až 15, na jihu Moravy až 17 stupňů. V noci to klesne na nulu, při bezvětří dokonce už na minus trojku. No a úterý bude zpočátku slunečný, bacha na ranní mlhy, a večer v Čechách déšť. Teploty 12 až 16 stupňů.
0: Radio Rock Zone. Právě vydané album Legacy od Five Fingers Death Punch má zajímavou historii. Má oslavovat 20 let fungování kapely na angloamerické scéně. Problém byl v tom, že nemohly vyjít původní nahrávky, protože vydavatel komu si prodal a kapela musela natočit 30 nových verzí. 10 z nich teď vyšlo na vinylu, ze kterého se stal sběratelský unikát. A my si Legacy pustíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 11 padé, ještě jedna rychlá doprava v této hodině. Na dálnici D1 na 22. kilometru ve směru na Prahu stojí na krajnici. Nákladní vozidlo, tak bacha, Pražský okruh, 17,5 kilometr ve směru na letiště, za sjezdem na Barrandov. Bourala dvě auta, blokovaný je jeden jízdní pruh, kolona se tvoří od Lochkova.
0: Rádio Rock Zone. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
6: Úterní kyblík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
7: Štěpán dostal přidáno a chtěl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Investoval do ročního členství ve fitku, shakeru a 3 kompletů sportovního oblečení. První den si udělal selfie v zrcadle a do fitka už se nikdy nevrátil. Naštěstí Štěpán našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Dobrá práce, Štěpáne. XTB.

0: B, kde vaše peníze pracují.
1: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to riziko?
3: Ale je to na vás.
6: Váš názor? Váš názor?
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
9: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
10: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone. Muzika na tělo, kdekoliv chceš.
11: Rádio Rockzone.
12: Muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, necelá minuta zbývá do 12. hodiny, krásný pravý poledne, dobrou chuť, dobrý pití, ostatně jako vždycky vám přeje Tomáš Frede, ladíte Rádio Rock Zone, čas zpráv, dorazil Ondřej, pojďme na to.
1: Čau, hezký poledne všem. V Brně v kabinetu Moose si můžete jít poslechnout anebo v Praze v jazzdoku budou Maf. Pojďme na všechno podstatný, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na Rádio Rock Zone.
1: Hnutí Duha není spokojené s Turkovou omluvou, Rusko čeká nový balíček sankcí a Bousková postoupila ve Wuhanu. Hnutí Duha chce od Filipa Turka víc. V následujících dnech se chystá podat návrh na exekuční vymáhání. Důvodem je omluva, kterou poslanec Turek zveřejnil na Facebooku. Podle ekologické organizace ale nesplnil povinnost uloženou soudem, protože nezveřejnil omluvu řádně a v souladu se soudním rozhodnutím. Filip Turek sice svou omluvu zveřejnil, podle hnutí ale její znění a podoba neodpovídají tomu, co soud uložil. Na adresu Duhy navíc přidal několik dalších vyjádření, které organizace považovala za napadání. Most už má plán na využití končící knihovny. Unikátní objekt se promění v centru umění, vzdělávání a komunitního života. Knihy a studovny se brzy budou stěhovat do zrekonstruovaného objektu Repre. Pokračuje Dušan Valenta.
3: Velká rošáda a hledání nového využití. Tohle všechno provází chystané stěhování. Původní objekt byl totiž projektován jako studovny a knihovna se sklady a řada místních měla proto strach, že nové využití objektu ublíží. Návrh, se kterým přišli architekti z německého Berlína, ale obavy rozptýlil. Pro nové využití vznikne koncept domu v domě, který původní prvky zachová.
1: Ministři zahraničí Evropské unie nafoukli sankční seznam proti Rusku. Schválili jeho rozšíření, které je dosud nejrozsáhlejší. Na síti X to dnes oznámila šéfka unijní diplomacie Kalasová. Kvůli ruské válce na Ukrajině podle ní přibylo na seznam téměř 1600 subjektů. Postihy tentokrát cílí na ruský vojensko-průmyslový komplex.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenistka Marie Bousková je na turnaji ve Wuhanu ve druhém kole. Postupuje po skreči dánky Clary Tausnové. To tak kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-2, 2-0 pro českou tenistku. Do Prahy se vrací téměř po třech letech kapela Nickelback. V rámci svého turné Everything Under the Sun Tour budou mít zastávku 26. června příštího roku v O2 aréně a jako parťáky vezmou kapelu Dom Broko. Pro některé fanoušky startuje předprodej stupenek už zítra 13. října. Kapela přijde představit nové album Everything Under the Sun, které vyjde 30. října. Dnes už nás čeká převážně jasno, místy polojasno, na horách se mohou objevit i nějaké ty sněhové přehánky. Nejnižší teploty 10 stupňů.
0: Děkujeme pěkně, teď už 90ková muzika, polední 90ky na Rádiu Rock Zone, mám pro vás Metallicu, Nirvánu, Verve nebo taky Cranberries.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12.22, pojďme se na to podívat. D1, 37. kilometr ve směru na Brno, stojí porouchaný nákladní auto. Brno v Olomoucké ulici za sjezdem z Černovické havarovala dvě osobní vozidla. Počítejte s omezením provozu. No a v Ústí nad Labem, v Boštěšické ulici poblíž Kruháče se srazila dvě auta. Provoz je tam částečně omezen.
0: Radio Rock Zone.
2: Himmler, Gottdonner, Vector, Kruzeis, Element.
3: Poslední červencový víkend patří už tradičně legendární Benátské Symposium. Využijte nejvýhodnější ceny a pořiďte si celofestivalové vstupenky do konce října. Už teď se můžete těšit na pecky od kapel Divokej Bill, Olympic, Tublatanka, Jelen, Krucipis, Doga, Trautenberg, Janek Ledecký a Band, Doktor PP a spoustu dalších men, která otajníme už brzy. Kupte si lístky včas na www.benacka.cz. Benacka s Impulzem, pojďte se bavit.
4: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. V rok opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužínský, Jean T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rok opera CZ.
5: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707. Nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone.
6: Muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce po půl jedničce, další rychlá doprava ode mě. Na trase Karlovy Vary Praha za Lubencem se srazilo osobní auto s nákladním a komunikace je uzavřená. Na místě jsou všechny záchranné složky a policie, v obou směrech se tvoří dlouhý kolony. No a ještě jsem chtěl zmínit D1, 22. kilometr ve směru na Prahu. Stojí na krajnici odstavený nákladní auto, tak opatrně.
0: Radio Rock Zone. Právě vydané album Legacy od Five Fingers Death Punch má zajímavou historii. Má oslavovat 20 let fungování kapely na angloamerické scéně. Problém byl v tom, že nemohly vyjít původní nahrávky, protože vydavatel komu si prodal a kapela musela natočit 30 nových verzí. 10 z nich teď vyšlo na vinylu, ze kterého se stal sběratelský unikát. A my si Legacy pustíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak to doťukneme, 3/4 na 1 už za moment. No a poslední doprava v této hodině, co se Prahy týče, tak na Pražském okruhu na nájezdu z dálnice D5 směrem, kde jedna se srazilo osobní auto s nákladním, provoz je tam částečně omezený. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem od Rozvadova počítejte s přerušovanou kolonou v úseku od 7. kilometru po odbočku na Pražský okruh. No a na Praze 6 v Českomalínské ulici nabouralo osobní auto do zaparkovaného vozidla, dejte tam pozor.
0: Radio Rock Zone. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dech.cz.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, s MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Honza se rozhodl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Začal se věnovat otužování. Koupil si ručník s nápisem Ledoborec, čepici a neoprenové boty.
6: To je ale zima. Jdu ven.
5: Naštěstí Honza našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Respekt, Honzo. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
12: Den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Polední 90 na Radio Rock Zone jsou za náma. Hezký odpoledne vám přeje Tomáš Frede, tohle byly New Radicals. My si dáme určitě ještě další porci muziky, to je o tom žádná, to je jasný. Nicméně si dáme ještě jedny zprávy s Ondrou, který dorazil, je tady, má je, čau.
1: Čau. V Praze, v Sub-Zero, dneska můžete skočit na Khan nebo třeba Skin Thief. A kdo by měl chuť, tak v Jazzdoku budou Maf. Pojďme na všechno podstatný, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Policejní manévry v Krupce na Teplicku končí. Letiště v Richádu se je stále mimo provoz a pražská Slavia si věří na nováčka. Krupka na Teplicku byla na nohou naštěstí zbytečně. Pyrotechnici tam dopoledne zasahovali kvůli podezřelému předmětu, kterého si na ulici všiml kolem jdoucí. Policie měla podezření, že by mohlo jít o nástražené výbušné zařízení a vyměřila bezpečnostní perimetr. Při prověřování podezřelého předmětu se ukázalo, že se jedná o zábavní pyrotechniku. Zásah probíhal v Mánesově ulici, kde jsou i rodinné domy. Policie na síti X napsala, že celkem evakuovala 11 lidí. Ti se už můžou vrátit do svých domovů. Vsetín se připravuje na dobu po Jiřím Čunkovi. Hnutí vedené současným starostou tohoto města na Zlínsku totiž u voleb propadlo. Známý politik tak bude podle všeho jenom řadovým zastupitelem. Pokračuje Jan Čada.
3: 67-letý Jiří Čunek rozhodně přerostl komunální politiku. Byl mimo jiné místopředsedou vlády, vedl lidovce, vládl Zlínskému kraji, co by hejtman. Na postu prvního muže valašské metropole byl co by starosta střídavě 16 let. Jenže jim vedené uskupení rozumem a srdcem teď dostalo jen 16% hlasů, vítězné sdružení nezávislých kandidátů VS21 přes 40 a jeho lídr Martin Metelka dobil radnici.
1: Saúdská Arábie prodlužuje přerušení provozu mezinárodního letiště v Richádu, kde při víkendových husijských úderech zahynulo 14 lidí a více než 300 utrpělo zranění. Píše to agentura Reuters s odkazem na Saúdsko-arabský úřad pro civilní letectví. Včera se na letišti zrušily skoro všechny lety. Husijové vyslali na Saúdskou Arábie rakety a drony i dnes. Podrobnosti útoku úřady ale zatím neuvedly.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisté Slávie věří, že proti Sabahu mají v lize mistrů největší šanci uspět. Pražané odcestovali k druhému utkání hlavní fáze soutěže do dalekého Baku již včera. Slávia v úvodním kole prohrál doma s Lens 2-3 a protáhla čekání na vítězství hlavní fáze ligy mistrů, které od roku 2007 trvá už 20 zápasů. Utkání proti mistrovi Azerbajdžánu má výkop zítra. Kabát dál drtí zdravotní potíže. Další koncerty turné se překládají. Viroza v kapele Kabát si vynutila další změny v programu turné 2026. Po dvojici brněnských vystoupení skupina odkládá také koncerty na Slovensku. Tři její členové podle aktuálního vyjádření nemohou ani mluvit, natož zpívat. Náhradní termíny kapela teprve domlouvá. Zdravotní problémy, kvůli kterým už skupina přerušila říjnové koncerty v Brně, jsou podle jejího vyjádření vážnější a trvají déle, než muzikanti očekávali. Kabát proto dospěl k rozhodnutí, že na Slovensku v původně plánovaných termínech nevystoupí. Vystoupení nemají být zrušena, ale bez náhrady. Skupina nyní jedná se slovenskými stadiony o nových datech. Konkrétní termíny zatím nezveřejnila. Dnes už nás čeká polojasno, místy oblačno, ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 15 stupňů.
0: Děkujeme, no a já už mám teda pro vás další muziku, jak jsem zmiňoval, tentokrát to budou Rammstein, AC/DC nebo Smash Mouth.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Fantastická záležitost od Toto na Rádiu Rock Zone 13.19.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Ano, naše jedna poslední doprava ode mě, pojďme se na to podívat. V Praze na Cínovecké ulici u sjezdu na Březině ve svesměru na Drážďany došlo k nehodě kamionu. Počítejte se zdržením v koloně od nájezdu z Kbelské. Na průjezdu Českými Budějovicemi ve Strakonické ulici na úrovni Skonta došlo ke střetu osobního auta s nákladním a blokovaný je pravý jízdní pruh. Počítejte se zdržením. Ještě zmíním Hradec Králové v ulici Jana Černého boural kamion do mostu. Projedete s omezením. Dáme si Nickelback.
1: Radio Rock Zone.
2: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
6: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
7: S Rockzonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
8: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Ano, tak klasický pondělí, je to taková hrstka, ale je v kabinetu Mus, tedy v Brně. Kapela Muf, nebo Maf, do dneška to nevím, musím se třeba Romana Víchy, tedy bubeníka, mimo jiné této kapely, zeptat, jak to vlastně správně vyslovovat. Každopádně je to taková super kapela, je v jazzdoku. Liars a Bratrovražda v Punktumu, no a v Sub-Zero, Can, Skin Thief a The New Horizons. Tedy tohle jsou pražský kluby, no a už mám pro vás klasiku, mám pro vás Kiss.
0: Radio Rock Zone.
2: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužínský, Jean T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
3: Právě vydané album Legacy od Five Fingers Death Punch má zajímavou historii. Má oslavovat 20 let fungování kapely na angloamerické scéně. Problém byl v tom, že nemohly vyjít původní nahrávky, protože vydavatel komu si prodal. A kapela musela natočit 30 nových verzí. 10 z nich teď vyšlo na vinylu, ze kterého se stal sběratelský unikát. A my si Legacy pustíme večer v 11 na Radio Rock Zone.
0: Kvalita, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
6: Hledáš autodíly? S Allegro je to brnkačka. Stačí zadat VIN kód a náš vyhledávač ti ukáže součástky, pneumatiky i disky přesně pro tvoje auto. Porovnej nabídky a vyber si tu nejvýhodnější. Když autodíly, tak Allegro.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
10: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
11: Radio Rockzone

myself today to see if I still feel. I focus on the pain

0: Paula Blair a jejich píseň Song 2 na rádiu Rock Zone dozněla pár vteřin po 14. hodině. No tak jo, přátelé, v tuhle chvíli už vás zdraví po víkendové přestávce od mikrofonu opětovně Šimon Kalousek. Pohodový, krásný, příjemný a jinak pozitivní pondělní odpoledne přeju. Dneska je 12. října. Svátek mají Marcelové, tak pánové, všechno nej, všechno krásný a taky máme, kdybyste náhodou nevěděli, Světový den boje proti artritidě. Každopádně se mnou ve studiu už Sašenka, což značí, že je čas na první společný zprávy pro dnešek. Čus.
1: To si pište, krásný odpoledne i ode mě. Ano, prolítneme to, těším se na další muziku. Nicméně, jak to bude vypadat s počasím? Nejnižší teploty podle meteorologů 4 až 0 stupňů dnes v noci, někde i minus 3, pane jo. Jinak má být jasno nebo skoro jasno, sem tam nějaká mlha. Zítra teploty vystoupí maximálně k 16 stupňům, někde čekáme přehánky. Kde řekneme si za chviličku. Teď ještě krátce kam za muzikou, pokud jste z Brna, můžete zavítat do kabinetu Mus. I dneska tam bude zajímavý program, zahraje tam totiž kapela. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Kyberzločinci napadli francouzské supermarkety, za vraždu taxikářky hrozí muži výjimečný trest a Bousková postoupila ve Wuhanu. České ministerstvo zahraničí varuje před cestami do Saúdské Arábie. V reakci na útoky na letiště v Riádu a zhoršení bezpečnostní situace doporučilo Čechům, aby do oblasti cestovali pouze ve zcela nezbytných případech. Nedoporučuje pak ani tranzit přes saúdsko-arabské letiště. V upozorní zároveň varovalo před cestami do příhraniční oblasti s Jemenem. Saúdská Arábie dnes prodloužila uzavření mezinárodního letiště v Riádu, které o víkendu zasáhly údery jemenských husijských povstalců. Při nich zahynulo 14 lidí a víc než 300 utrpěli zranění. Francouzské supermarkety se podle médií staly terčem kyberútoku. V desítkách francouzských obchodů přestala fungovat chladící zařízení. Řada čerstvých nebo mražených potravin se zkazila. Škody jsou podle francouzských médií velké. Incident se týká asi 150 prodejen. Kriminalisté pokročili v případu zavražděné taxikářky v Šumperku. Navrhli obžalovat 39-letého muže, který zároveň čelí obvinění z pokusu o vraždu dalších dvou lidí. Krajský policejní mluvčí agentuře ČTK sdělil, že muže hrozí až výjimečný trest. Ženu letos v únoru bodl razantně nožem do krku ze zadního sedadla taxi. Další dva lidi zranil, když jejím ukradeným vozidlem prchal před policisty a úmyslně najel do protisměru. Taxikářka o život 4 dny bojovala v nemocnici, nakonec zraněním podlehla.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenistka Marie Bousková je na turnaji ve Wuhanu ve druhém kole. Postupuje po skreči dánky Clary Tausonové. Ta kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1, 2-0 pro českou tenistku. Do Prahy se vrací kapela Nickelback, a to téměř po 3 letech. V rámci svého turné Everything Under the Sun přibrzdí 26. června příštího roku v O2 aréně a jako parťáky si vezme kapelu Don Broco. A pro některé fanoušky startuje předprodej vstupenek už 13. října. Kapela přijede představit nové album Everything Under the Sun, které vyjde 30. října. Na úplný závěr ještě počasí. Zítra má být jasno až polojasno, ráno a dopoledne bacha na mlhu. Odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě od západu přibývat oblačnost a později večer se v Čechách objeví místy déšť. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů.
0: Děkujeme pěkně, no teď už pojďme na slibovanou muziku. Po 14. hodině tu tady budu mít pro vás konkrétně Judas Priest, taky Nirvánu a na úplný úvod to budou Kabáti a Calamity Jane.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Kapela Skid Row, rok 1989 a klasická záležitost Youth Gone Wild na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak 14 hodin 17 minut, pojďme se podívat na silnice a začneme tady v Praze. Kubo, jak to vidíš, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. V Praze na Kbelské ulici před nájezdem na Cínoveckou je uzavřený jeden pruh kvůli opravám a počítejte s přerušovanou kolonou od Hloubětína a přes Novopatskou a východní spojku od Běchovic. Osobně auto s nákladní bouralo na východní spojce na Štěrboholi před Běchovicemi. Očekávejte tam silnější provoz ve Strašnicích na Uvalské ulici, u křižovatky s ulicí v Olšinách boural osobák a kamion a bouralo se také na spojovací na Libeň před odbočkou na ulici k Žižkovu. Kolona je od Jarova. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky. Na dálnici D11 na 8. kilometru ve směru do Hradce havaroval náklaďák. Na místě už je policie. Kolona se ale zatím netvoří. Na D4 na 24. kilometru směrem ze Strakonic na Prahu se srazilo osobní auto s autobusem. Vozidla stojí po nehodě na krajnici. Na Českobudějovicku na silnici 3. třídy v Libíně se srazilo osobní auto s dodávkou. Místem projedete Kyvadlově. V Teplicích v Dubské ulici se srazilo osobní auto s koloběžkou, počítejte se zdržením a s omezením provozu. A v Brně v Ostravské ulici u křižovatky s Černovickou dva osobáky v sobě blokují jeden jízdní pruh. Zdržení je tam nárazový. Pojďme dát Metalliku a pojďme dát taky The All American Rejects a jejich Clothesline.
3: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na rádiu

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Aktuální teploty v Česku, no tak zhruba okolo 14, k tomu polojasno až oblačno. Noc na zítřek bude většinou jasná, bez mraků, jenom místy se můžou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, ale pozor, hodně se ochladí, teploty můžou jít v noci dokonce až k nule, respektive v rozmezí plus 4 stupně až nula. Zítra tedy v úterý bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost, odpoledne začne v Čechách a pak večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnosti a v Čechách se může místy k večeru vyskytnout déšť, a to hlavně v Čechách. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů, na horách pak kolem 6. Nás čekají Sex Pistols za pár minut a předtím taky Youngblood Zombie.
2: Právě vydané album Legacy od Five Fingers Death Punch má zajímavou historii. Má oslavovat 20 let fungování kapely na angloamerické scéně. Problém byl v tom, že nemohly vyjít původní nahrávky, protože vydavatel komu si prodal. A kapela musela natočit 30 nových verzí. 10 z nich teď vyšlo na vinylu, ze kterého se stal sběratelský unikát. A my si Legacy pustíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jo, než si tady dáme v 15 hodin další zprávy, tak omrkneme situaci na silnicích. Dávejte aktuálně pozor v Liberci, v Husově ulici u křižovatky s Fibichovou, tam bouralo osobní auto s autobusem, projdete s omezením. V Českých Budějovicích v Novohradské ulici na kruhovém objezdu bouralo osobní auto s motorkou, čekejte tam zdržení. A pozor taky na dálnici D1 na 200 km ve směru z Vyškova do Brna, tam bouraly dvě osobní auta a doprava tam zpomaluje.
0: Radio Rock Zone.
2: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
4: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
5: Pomáháme s Europlazmou.
6: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
7: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tak 14. hodině a 59. minutě nás doprovodili White Stripes se svojí klasikou Seven Nation Army. V tuhle chvíli vás zdraví opětovně z moderátorský židle Šimon Kalousek, příjemný pondělní odpoledne. Se mnou samozřejmě takhle na úvod hodiny taky Sašenka, aby nám řekla, co je novýho, ahoj.
1: Řeknu, nazdar, krásný odpoledne, ale ještě předtím, než se do toho pustím, vám prozradím, jak to bude s počasím vypadat dneska v noci a taky zítra. Já to teda budu mít krušný, nefunguje mi topení dneska v noci, má být okolo 4 stupňů až 0, někde dokonce minus 3, pane jo, jinak jasno nebo skoro jasno, sem tam se bude tvořit mlha. Zítra ale teploty vyšplhají k 16, sem tam se vyskytne nějaký drobnej dešť, kde přesně řekneme si za malou chvíli. Kam dneska za muzikou v punktu tady v Praze Liars nebo Bratrovražda partička, tak máte-li chuť, můžete vyrazit na tuhle muziku, my ale pojďme rovnou na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V Brně začala obávaná uzavírka tunelů. Ministři zahraničí EU schválili největší rozšíření sankcí vůči ruským subjektům a Zverev se poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Kandidáti do Senátu mají jen 4 dny na kampaň. Souboje dvou nejúspěšnějších jmén z prvního kola voleb se odehrají ve 22 volebních obvodech. Kdo získal nadpoloviční počet hlasů, má křeslo v horní komoře jisté. Letos takto uspělo už 5 kandidátů. Zmiňované souboje se odehrají už v pátek a v sobotu. Prvního kola senátních voleb se zpravidla účastní víc oprávněných voličů než v tom druhém. Do volební místnosti je nalákají jak souběžné volby, v tomto případě je komunální, tak taky větší výběr kandidátů. Ti, kteří v prvním kole neuspěli, se teď můžou rozhodnout, jestli podpoří někoho z postupujících uchazečů o post v Senátu. Mnozí kandidáti tak chystají konkrétní kampaň. Oslovovat budou voliče opět i přes sociální sítě a své podporovatele. Čekají je také televizní duely. Brněnské řidiče trápí ode dneška uzavírka. Autobusy a trolejbusy v jeho západní části Brna ráno nabírali až půlhodinové zpoždění. Začala uzavírka tunelu Hlinky a Pisáreckého tunelu. Na objízdných trasách se tvořily kolony, které dopadly právě i na řidiče aut. Silný provoz byl podle webu Dopravní info také na D1 a přilehlých silnicích. Společnost zajišťující modernizaci uvedla, že práce budou po dobu uzavírky pokračovat non-stop. V tunelech potrvají do 20. listopadu a podle ředitelství silnic a dálnic se nedali už dál odkládat. Ministři zahraničí Evropské unie nafoukli sankční seznam proti Rusku. Schválili jeho rozšíření, které je dosud nejrozsáhlejší. Na síti X to dnes oznámila šéfka unijní diplomacie Kalasová. Kvůli ruské válce na Ukrajině podle ní přibylo na seznam téměř 1600 subjektů. Postihy tentokrát cílí na ruský vojensko-průmyslový komplex.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Alexander Zverev se poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Německý tenista poprvé posunul po vyřazení třetího hráče pořadí ATP Španěla Carlose Alcaraze ve třetím kole Masters v Šangaji. 29letý Zverev, který je momentálně druhý, měl životní umístění prakticky jisté už od minulého týdne, kdy stávající jednička Jannik Sinner z Itálie kvůli zranění kolena předčasně ukončil sezónu. Vohnout vzkřísili Pedra. Vohnout oprášili skladbu Pedro se vrátí z eponymního alba, které vydali v roce 2002. V roce svých 30. narozenin ji představují v novém aranžmá Michala Skořepy alias pana Linkse, který se postaral také o videoklip. Výsledkem je nostalgická verze, která dává staré Pecce nový život. Klip doplňují dřevěné sochy vytvořené kytaristou a zpěvákem Matějem Homolou. Tak na ní mrkněte, no a podíváme se ještě na zítřejší počasí. Má být jasno až polojasno, ráno a dopoledne čekáme místy mlhy nebo nízkou oblačnost, odpoledne potom v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku. Víc oblačnosti, no a v Čechách se později může vyskytnout déšť. Denní maxima 12 až 16 stupňů.
0: Tak já opětovně Sašence poděkuju za zprávy a teď už vám zase nabídnu další muziku. Po 15. hodině se můžete těšit na Five Finger Death Punch, taky na Davida Kolera a na úvod hodiny si zahrajeme Rammsteiny a jejich pecku High Fish. Tak ještě jednou krásný odpoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Guns N' Roses se jejich zásadní album Appetite for Destruction rok 1987, no a který kromě spousta slavných skladeb obsahovalo i tuhle Paradise City.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Od rockový klasiky k dopravě, 15.21, Kuba nám poví, jak to jede v Praze teď, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. V Praze na ulici Milady Horákové z centra u křižovatky se Svatovíckou se srazila dvě osobní auta. Na Kbelské ulici před nájezdem na Cínoveckou je zavřený jeden pruh. Čekejte přerušovanou kolonu od Hloubětína a přes Novopatskou a východní spojku od Věchovic. A ve Strašnicích na Úvalské ulici u křižovatky s ulicí v Olšinách stojí osobák a kamion po nehodě. Z Globa Assistance, Kuba.
0: Kubo, děkuju. Na dálnici D35 na 151. kilometru ve směru do Vysokého Mýta narazila dodávka do svodidel. Počítejte tam s pomalým provozem. Pak tady mám dvakrát od Lidskou Ústecko ve Vraclavi na místní cestě dva osobáky v sobě, na místě je policie a projíždí se jedním pruhem. No a ta druhá nehoda je tuším hlášená s... Litomyšle z Moravský Třebový, kde stojí porouchaný nákladák, takže i tam dávejte velký pozor. No a poslední komplikaci tady mám avizovanou z Brněnska, pozor v Pozořicích v ulici na Městečku. Bouralo tam osobní auto s cyklistou, nehoda je se zraněním a projíždí se jedním pruhem. Všem řidičům šťastnou cestu, pokud možno bez podobných komplikací, pojďme si dát Guano Apes a předtím taky letošní záležitost od YouTube Street of Dreams.
1: Radio Rock Zone.
3: Poslední červencový víkend patří už tradičně legendární Benátské Symposium. Využijte nejvýhodnější ceny a pořiďte si celofestivalové vstupenky do konce října. Už teď se můžete těšit na pecky od kapel Divokej Bill, Olympic, Tublatanka, Jelen, Krucipis, Doga, Trautenberg, Janek Ledecký a Band, Doktor PP a spoustu dalších men, která otajníme už brzy. Kupte si lístky včas na www.benacka.cz. Benacka s impulzem, pojďte se bavit.
4: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužínský, Jean T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
5: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
6: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
7: Je, Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
8: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
9: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
10: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
9: Dnes musíte vybrat.
10: Mám tady pro vás předvýběr a
9: rozšíříme
10: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
9: Ale je to na vás.
10: Váš názor? Váš názor?
11: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
12: Potřebuješ zimní pneumatiky? Mrkni na Allegro. Ať už máš sedan, SUV nebo dodávku, u nás si vybereš. Stačí zadat VIN kód a vyhledávač ti pomůže najít vhodné pneumatiky. Když pneu, tak Allegro.
13: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
14: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
15: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.
16: Hit sezóny na rádiu.

0: Nestárnoucí Faith No More, živá verze jejich hitovky From Out of Nowhere na rádiu Rockzone. Berte to samozřejmě zároveň jako pozvánku na 18. hodinu, kdy dorazí můj kolega Frank, no a u něj si dáte první povíkendový nekonečný koncert, neboli hodinku výběru z těch nejlepších rockových živáků. No a když už jsme tu živou muziku nakousli, pojďme se podívat na dnešní koncerty.
1: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
0: Tak tady v Praze Sub-Zero nabízí koncert dvou australských tvrdších partiček, a sice kapel Khan a Skin Thief. Předskočí jim český The New Horizons. V punktu na Žižkově dneska hrajou britský Liars a taky Bratrovražda, tuzemský projekt, ale mám tady poznámku, že koncert je vyprodaný, tak snad jedině zkusit štěstí někde na sociálních sítích, jestli někdo nenabízí Lupen. No a v Jazz Doku tam zahrajou Muf. No a v Brně v kabinetu Moose, můj oblíbenci kapela Hm, takže pokud tam dneska budete, určitě vyražte. My pojďme dál, jenom připomenu, že veškerý koncerty, respektive jejich seznam, najdete každý den aktualizovaný i na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life anebo na našich sociálních sítích. No a teď už další muzika, Queenie anebo taky kanadský Nickelback High Time.
2: Právě vydané album Legacy od Five Fingers Death Punch má zajímavou historii. Má oslavovat 20 let fungování kapely na angloamerické scéně. Problém byl v tom, že nemohly vyjít původní nahrávky, protože vydavatel komu si prodal a kapela musela natočit 30 nových verzí. 10 z nich teď vyšlo na vinylu, ze kterého se stal sběratelský unikát. A my si Legacy pustíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jo, před zprávama máme čtyři, ještě jeden rychlej pohled na dopravu. Kubo, jak to jede v Praze, ahoj.
2: Ahoj Šimone, pěkné odpoledne. Komplikace přetrvávají na východě Prahy. Místy je obousměrně ucpaná jižní Štěrbohouská a východní spojka. Kolony hlásí řidiči také z Novopatské a Kbelské směrem do Letňan, kde je uzavřený jeden pruh. Zdržíte se kolem 10 až 15 minut na spojovací ulici směrem na Libeň před odbočkou do ulice k Žižkovu. A kvůli odpolední špičce se ucpává cesta i přes tunely Blanka, konkrétně před výjezdem do Nové Povltavské. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky, dávejte pozor, taky na Frýdeckou Místecku na příjezdu do Vendryně Střince bourali tam dvě osobní auta, na místě jsou hasiči a projíždí se jedním pruhem a na obchvatu Pohořelec směrem do Brna bouralo osobní auto s nákladním a doprava tam zpomaluje.
0: Radio Rock Zone.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Eva se rozhodla udělat něco, na co bude moct být pyšná. Začala se učit hrát na flétnu. O 6 měsíců později. Naštěstí Eva našla další věc, na kterou může být pyšná. Začala investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Jen tak dál, Evo. XTB, kde vaše peníze pracují.
9: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
10: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. A auto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rockových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.
12: Muzika na tělo.

0: Do Something, jejich letitá klasika Breakfast at Tiffany's na rádiu Rockzone. Za pár vteřin je tady 16. hodina, přátelé, od mikrofonu zdraví opětovně Šimon Kalousek. Pohodový pondělní odpoledne, se mnou už taky Sašenka, pojďme si dát rovnou další čerstvý informace, ahoj.
1: Jasně, samozřejmě, pohodový odpoledne i ode mě. A já už vám tady naservíruju počasí, jak to bude vypadat dneska v noci. Bude zima, 4 stupně až pouhá nula. Někde můžete naměřit i -3, wow. Jinak jasno nebo skoro jasno, sem tam nějaká mlha. Zítra ale teploty do 16 stupňů a v Čechách to vypadá místy na déšť, více řekneme za malou chvíli. Kam dneska vyrazit za muzikou, nabídnu vám partičku MUF, nebo MAF možná, těžko říct, která vystupuje dneska v Praze v Jazz Doku, tak na to když tak mrkněte. No a teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Sportovní střelec Příbradský Česku vybojoval úspěch, cenové stropy na paliva stoupnou a při střelbě ve francouzské škole byli zraněni dva pedagogové. A začnu dobrou zprávou ze světa sportu. Střelec Jiří Přívratský uspěl na světovém poháru v Káhiře. Vyhrál střelbu ze vzduchové pušky a v seriálu se dočkal prvního letošního triumfu. Disciplínu ovládl 25-letý Přívratský po druhé v kariéře. Dalších 6 individuálních vítězství ve světovém poháru vybojoval v třípolohové střelbě z malorážky. Cenový strop na pohonné hmoty míří nahoru. Maximální prodejní ceny paliv tak zítra stoupnou. U nafty se cenový strop oproti víkendu a dnešku zvýší o 69 haléřů na 48 korun a 36 haléřů za litr. U benzinu naroste na litru o 37 haléřů na 640 korun a 85 haléřů. Vyplývá to ze zveřejněného cenového věstníku ministerstva financí. Vláda ceny reguluje v reakci na jejich rychlé zdražování v uplynulých týdnech. Dnech opatření má platit do konce října. Výsledky víkendových voleb mají oficiální štempel. Státní volební komise posvětila i nejtěsnější rozdíl v historii senátních voleb. Do druhého kola ve Žďáru nad Sázavou neprošel o jediný hlas ortoped Radek Černý. Ředitel odboru voleb z ministerstva vnitra Tomáš Jirovec řekl, že si neúspěšný uchazeč může stěžovat až po konci druhého kola.
3: Stížnost soudu by byla předčasná, protože tam se musí počkat až na průběh druhého kola. Více kandidátů postupuje pouze v situaci, kdy je rovnost hlasů mezi kandidáty. A to v situaci, kdy je to na druhém, třetím, případně i dalších místech ta rovnost.
1: Ve Žďáru nad Sázavou se tak proti sobě postaví starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda proti obhajujícímu senátorovi Josefu Klementovi. Právě on do druhého kola prošel o jeden jediný hlas. Doplním, že druhé kolo senátních voleb začíná už tento pátek ve 14 hodin.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Střelcem ze školy ve francouzském Obáň je 14-letý chlapec. Při útoku na střední škole zranil ředitele zařízení a jednu učitelku. Policie podle médií podezřelého zadržela. Motiv činu zatím není jasný. Podle médií měl žák přijít do školy s brokovnicí ukrytou v pouzdře na kytaru. Poté začal střílet. 53-letého ředitele školy zasáhla střelba do boku, 37-letou učitelku do nohy. Zraněná dvojice je podle agentury AFP mimo ohrožení života. Později agentura informovala bez podrobností ještě o třetím lehce zraněném člověku. Mladíka podle médií spacifikovali zaměstnanci školy. Francie v současné době čelí vlně protestů, kterými studenti vyjadřují nespokojenost se stavem školství v zemi. Některé z demonstrací v minulých dnech provázelo násilí. A podíváme se i do světa filmu. Na Quiff TV můžete zkouknout pozoruhodný snímek Mouchy. Nenápadný festivalový drahokam režiséra Fernanda Emkeho připomíná, že i ta nejméně pravděpodobná setkání mohou proměnit náš život. Padesátnice Olga žije sama v Mexico City.
4: Hola. Hablo por el cuarto que tiene renta.
1: Klidný život se jí obrátí vzhůru nohama, když je donucena pronajmout volný pokoj muži, který sebou tajně přivede i malého syna.
5: Mamá está peleando con unas células malas que están en su cuerpo.
1: Olga se přítomnosti malého narušitele brání. Postupně k němu ale k vlastnímu překvapení nachází cestu. Na úplný závěr ještě počasí, to je jasný, zítra má být jasno až polojasno, ráno a dopoledne pozor na mlhy. Odpoledne začne v Čechách, večery na Moravě a ve Slezsku. Oblačnosti přibývá, a navíc později večer v Čechách můžou objevit i nějaké přehánky. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů.
0: Děkujeme pěkně. Hailstorm, taky Dan Landa a na úvod hodiny Counting Crows Accidentally in Love. To je nabídka muziky pro příští minuty tady na Radio Rock Zone.
2: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Australská legenda AC/DC, rok 1980, jedno z jejich nejzásadnějších alb Back in Black, no a na něm i tenhle ten song Hell's Bells.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak pojďme znovu na silnice 16-19. Kubo, jak to jede v Praze, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. Problémy stále přetrvávají na východě Prahy. Zdržíte se na spojce od D10 až po Štěrboholi. Jižní spojka je tradičně ucpaná před Štěrboholi ve směru od Barandova a v protisměru v úseku Krč-Barandovský most. Kvůli odpolední špičce čekejte po pojíždění také v tunelu Planka před výjezdem do Troji. A po pojíždí se také na Pražské magistrále a v okolí, konkrétně na Vilznově ulici od Florence po muzeum v protisměru na Nuselské mostě. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky, a tady z Prahy připojíme ještě Pražský okruh, 77. kilometr u Modletic směrem na letiště, bouraly tam dvě nákladní auta, připravte se na zdržení v koloně. V Šumperku v Žerutínově ulici u křižovatky s Jesenickou, dva osobáky v sobě, na místě je policie a projíždí se jedním pruhem. Na dálnici D56 na 49. kilometru ve směru na Frýdek Místek na sjezdu na Brušperk došlo ke střetu dvou osobních aut, čekejte tam nárazový zdržení. Ve Znojmě v ulici 28. října bouraly dvě osobní auta, jděte kolem opatrně, a dvě osobní auta se srazily taky v Hodoníně v křižovatce ulic Brněnská a Žižková. Očekávejte tam silný provoz. Co dáme dál? No Doubt a také letošní pecku od Pretty Reckless. Love Me.
1: Radio Rock Zone.
3: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Pomáháme s Europlazmou.
6: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropoli Zličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
7: S Rock Zonem na DABu i na Deštnou se vyhrabu.
8: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
9: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Teploty v Česku aktuálně, no tak zhruba okolo 13, k tomu polo jasno až oblačno. Noc na zítřek by měla být víceméně úplně bez mraků, jenom postupně se začnou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty můžou jít v noci až k nule, při bezvětří ojediněla až k minus trojce. Zítra tedy v úterý bude jasno až polojasno, odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnosti a později večer se v Čechách místy vyskytne déšť. Naměříme denní maxima 12 až 16 stupňů, na horách pak kolem 6. Iggy Pop a taky italská banda Måneskin Supermodel už za chvíli.
0: Radio Rock Zone.
2: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein. Honza Toužínský, Jean T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
3: Právě vydané album Legacy od Five Fingers Death Punch má zajímavou historii. Má slavit 20 let fungování kapely na angloamerické scéně. Problém byl v tom, že nemohli vyjít původní nahrávky, protože vydavatel komusi prodal. A kapela musela natočit 30 nových verzí. 10 z nich teď vyšlo na vinylu, ze kterého se stal sběratelský unikát. A my si Legacy pustíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No tak se ještě jednou před zprávou v pět podíváme na silnice. Kuba sleduje situaci v Praze, ahoj.
2: Ahoj Šimone, pěkné odpoledne. V Praze čekejte kolony kvůli odpolední špičce. Zdržíte se například na východní spojce z obou stran na cestě od Černého mostu do Gbelské přes Novopaskou. Očekávejte komplikace v Řepích na Slánské ulici u křižovatky s Žalanského ulicí. Stojí tam porouchané auto. Momentálně pozor i v Praze v Uhříněvsi na ulici Přátelství u křižovatky s ulicí u Starého mlýna. Boudala tam dvě osobní auta, nehoda je se zraněním a tvoří se kolony. A na Pražském okruhu čekejte místy zpomalení mezi D1 a Komořanským tunelem v protisměru před Ořechem. Z Global Assistance z Kuba.
1: Kubo, díky. Na Karlovarsku u Děpoltovic ve směru od Lužce šetří policie havárii osobního auta, projíždějte tam opatrně. V Brně v Hněvkovského ulici před odbočkou na dálnici D1 bouralo osobní auto s nákladním, připravte se tam na další zdržení. No a ještě jednou Brněnsko před Čebínem směrem ze Sentic narazilo osobní auto do stromu, na místě zasahou záchranáři a projíždí se Kyvadlově.
0: Naposledy si vězl v zázrak do poslední minuty. Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. A auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
7: Úterní kybrík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kybrík je zpátky v KFC.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
11: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
12: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
13: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Tak 17. hodině nás hudebně doprovodili Parkway Drive se songem Devil's Calling. V tuhle chvíli vás znovu zdraví z moderátorského křesla Šimon Kalousek. V rámci možností přeju pohodový pondělní odpoledne. No a před startem naší poslední společné hodinky pro dnešek si dáme další zprávy od Sašenky. Ahoj.
1: To je jasný, krásný odpoledne. A já už se koukám na počasí, jak na tom budeme dneska v noci. Opět bude zima, 4 až 0 stupňů, někdy i minus 3, jasná nebo skoro jasná obloha, sem tam nějaká mlha. No a zítra teploty do 16. Kam dneska za muzikou, to je samozřejmě otázka. Já se tentokrát vydám do kabinetu Můz, který najdete v Brně společně s vystoupením kapely, která tam dneska zahraje. Ať už vyrazíte kamkoliv, užijte si to a teď pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Soudy mají víc zohledňovat názor dětí. Kapr Karel stále žije a Kabáti přesouvají další koncerty. Soudy mají víc zohledňovat názor a bezpečí dětí. Vláda schválila novou definici pro posuzování takzvaného zájmu dítěte. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc to vnímá jako zásadní posun v právech nezletilých.
3: Tím nejzásadnějším z těch hledisek musí být i bezpečí dítěte a to jsou věci, které určitě v těch kauzách, které jsme zaznamenali v minulosti, si dokážeme odůvodnit a myslím, že kdyby tahle úprava platila už dříve, tak možná k některým tragickým událostem nemuselo ani dojít.
1: Návrh zákona vyjasňuje v rodinném právu i některé další pojmy a postupy. Výslovně také stanoví, že u případů domácího násilí soud zváží, jestli neexistují důvody pro zbavení rodičovské odpovědnosti. Kapr Karel zůstává symbolem touhy po přežití. Před skoro půl rokem se omylem dostal do zaplavené části amatérské jeskyně v Moravském Krasu. Jak upozornil server novinky.cz, ryba stále žije. O víkendu na Karla narazili jeskyňáři, kteří mu pomohli, když už měl hodně na mále. Uvízl totiž v tůňce, ze které by se nedokázal dostat sám. Jeho neuvěřitelně dlouhá cesta z jeskyně tak pokračuje. Kapr je pojmenovaný po slavném jeskyním badateli Karlu Absolonovi. Podle odborníků má teď sice špatné podmínky k životu, ani tak ho ale není možné odchytit a přenést do rybníka. Teplotní šok by totiž nemusel přežít. Ryba tak potřebuje vydatný déšť, který zvýší průtok a pomůže jí v putování. Kvůli powerbance muselo včera nouzově přistát letadlo. V letounu indické společnosti Indigo totiž přímo nad hlavami cestujících začala v zavazadlovém prostoru hořet. Kabinu rychle zaplnil kouř a do hašení se podle záběrů zveřejněných na sociální síti X zapojili také někteří cestující. Posádka nakonec oheň uhasila za použití hasícího přístroje. Incident už řeší indické úřady. O žádných zraněných se informace neobjevily. V Indii se nicméně nejedná o ojedinělý případ. Událost tak znovu otevírá otázku bezpečnosti zařízení s litium-iontovými bateriemi na palubách letadel.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: A podíváme se, jak se dnes vedlo českým tenistům z turnaje. V Šanghaji vypadly Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina. Ve Wuhanu pak dohrála Sára Bejlek. Uspěla pouze Marie Bousková, která jde ve Wuhanu do druhého kola. Kabáty dál drtí zdravotní potíže. Kapela kvůli tomu odkládá další koncerty a po Brně se přesouvá také všech 5 vystoupení na Slovensku. 3 členové kapely podle jejího vyjádření nemůžou ani mluvit, natož zpívat. Náhradní termíny se zatím domlouvají. Na závěr počasí zítra jasno až polojasno, ráno a dopoledne mlhy, někde i zataženo, hlavně večer, potom v Čechách místy déšť a denní maxima 12 až 16 stupňů.
0: Děkujeme pěkně, po 17. hodině nás tady čekají Lordi, taky Mr. Big a jako otvírák zahrou Blink-182 All the Small Things.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: lidi, a Wish You Were Here na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Teď ale čerstvý pohled na silnice, 17 hodin 18 minut, Kuba nám řekne, jak to jede v Praze, ahoj.
2: Ahoj Šimone, pěkné odpoledne. Stále čekejte kolony na východě Prahy. Zdržíte se od jižní spojky od Záběhlic kolem Štěrbohol až k Černému mostu a k dálnici D10. V protisměru se popojíždí například na jižní spojce od Spořilova až po Barandovský most. Pozor dejte na Žižkově na Hartigově ulici do centra před křižovatkou s Ohradou. Bourala tam osobák a tramvaj. A v Libni na Čuprově ulici u křižovatky s Proseckou bourala dvě osobní auta. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky, přihodím ještě Prachatice. V Budovatelské ulici havarovalo osobní auto, projíždějte tam s opatrností. A v Ostravě pozor na Michalském náměstí, srazily se tam dvě osobní auta, čekejte omezení provozu. Fate No More za pár minut a předtím jedna z horkých novinek v našem playlistu Imodium a Vojtáno, All Inclusive.
3: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na rádiu

0: Korn a Twisted Transistor v živém provedení. No a už od 6 si můžete u Franka dát celou hodinku živáků na tělo, neboli náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, první po víkendový přestávce. Ode mě se dáte ještě The Clash a taky Linkin Park, Heavy is the Crown.
1: Právě vydané album Legacy od Five Fingers Death Punch má zajímavou historii. Má oslavovat 20 let fungování kapely na angloamerické scéně. Problém byl v tom, že nemohli vyjít původní nahrávky, protože vydavatel komu si prodal a kapela musela natočit 30 nových verzí. 10 z nich teď vyšlo na vinylu, ze kterého se stal sběratelský unikát. A my si Legacy pustíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Rozloučíme se pohledem na silnice 17 hodin 37 minut. Tady v Praze pozor ve Kbelích, Mladoboleslavská ulice, srazily se tam dva osobáky, na místě zasahou záchranáři a projíždí se jedním pruhem. Dálnice D11, 35. kilometr ve směru na Prahu, na sjezdu na Pečky, tam došlo ke střetu dvou osobních aut, čekejte nárazový zdržení. Na D35 na 150. kilometru ve směru do Olomouce havaroval dodávka v pravém jízdním pruhu, kolona se ale zatím netvoří a pozor aktuálně taky v Brně v nádražní ulici u křižovatky s Husovou, bouraly tam dvě osobní auta, tam se připravte na delší zdržení. Tak jo, ode mě to pro dnešek už úplně všechno. Od česti už s váma Frank, dáte si s ním naše pravidelné pořady Nekonečný koncert a hrajeme na přání. No a já si to s váma dám zase zítra klasicky o 14:00 odpoledne, do té doby čus.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, s MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
9: Stavebniny Dech přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení režná a červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dech.cz.
10: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
11: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Rádio Rock Zone

0: Krásný dobrý nefalšovaný pondělní podvečer, přátelé, od mikráku se vám hlásí Frank, a vy samozřejmě stále posloucháte, anebo jste právě naladili Radio Rock Zone. No a nejsem tady ale sám, je to se mnou i druhá vaši oblíbený dvojce, a to sice Sašenka.
1: Juhu, nazdar.
0: No a my vám přejeme krásný pondělí 12. října 26, taky všechno nejlepších svátků všem Marcelům, Edvinům a Serafínům, který ho dneska slaví, taky se dneska připomínáme Světový den boje proti artritidě, tak s tím je, co dělejte, pokud ji máte, anebo i pokud ji nemáte. Co bych vám ještě pověděl hezkýho? Nic moc dalšího zajímavého tady pro vás nemám. Tak Sašenko, povídej, anebo já se možná pochlubím, jenom jako sednu takovou rychlou.
1: Pojď se chlubit.
0: Hele, já jsem včera viděl konečně Don't Look Back in Anger. Ano, dokument o Oasis.
1: Ano.
0: Vyšlo na Disney Plus.
1: Ano.
0: Výborný. Doporučuju všem.
1: Mm-hmm.
0: Doporučuju všem.
1: No tak výborně.
0: Já bych teda za sebe jako uvítal míň z koncertů a víc povídání, ale jinak to bylo výborný, bylo to fakt super. Takže doporučuju všem. No a to je všechno.
1: Já teda díky moc za tip, no a my se tady teďka společně propracujeme ke zprávám, ale ještě předtím lehký oko na počasí, to je jasný, dneska v noci jasno, nebo skoro jasno, jsem tam mlžka a nejnižší teploty okolo 4 až 0. Pozor, někde můžete mít i -3. Zítra teploty do 16 stupňů, někde se objeví drobný déšť, ale více řekneme za chviličku. Kam za muzikou, to je samozřejmě otázka. Třeba v punktu tady v Praze si můžete dát britskou partičku Liars a nebo Bratrovraždu, ale podle našich informací je koncert vyprodaný, tak se tam zkuste nějak propašovat, pokud chcete. Teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Policie ve Skotsku hledá ztracenou Češku. Vojáci s policií trénovali obranu metropole a Nickelback se vracejí do Prahy. Skotská policie pátrá po 48-leté Češce. Ženu naposledy viděli před 6 dny v hrabství Caithness na severu Skotska. Informuje o tom server skotské zpravodajské televize STV News. Podle webu po ženě pátrá i pobřežní stráž, potápěči a horští záchranáři. Policie žádá o pomoc také veřejnost. Žena přicestovala 2. října v podvečer vlakem do města Wick a naposledy ji viděli kolem 16. hodiny místního času 6. října v ubytování ve vesnici John Groats. Policie vychází z toho, že mohla cestovat do oblasti zálivu Cynic Bay, který je vzdálen několik minut jízdy autem. Armáda a policie trénují obranu Prahy. Klíčové jsou třeba objekty kritické infrastruktury. Jejich ochrana může v případě ohrožení rozhodovat. Konkrétní cvičení proběhlo v areálu pražských vodovodů a kanalizací na Flóře. Pokračuje Tomáš Zemánek.
3: Houkají sirény a přijíždějí vojáci. Na místě připravená policie pro ně už má úkoly, zejména to, kde kdo bude hlídkovat. Jsou to nejen lidské oči, které sledují objekt a okolí. Pomáhají i drony a nejenom ty známé létající.
4: Vyvádíme tady podvodní dron, kdy jsme schopni jednak zasahovat v mnohem větších hloubkách, plus dělat prvotní průzkum na nástražený výbušný systém.
3: Říká Marek Šobr z potápěčské skupiny pražských hasičů. Dron ale může jezdit i po zemi. Takový měl na starosti voják Michal Červený.
5: Autonomní pozidlo, které používáme k zastřežení perimetrů nebo chráněných objektů. Ty obrazy si vysíláme do vozidla, kde máme pracovištěm operátora.
3: Vodojem Flóra jako jeden z nejstarších v Praze zásobuje přes 16 000 odběratelů městských částí 2, 3 a 10.
1: Hnutí Duha chce od Filipa Turka víc. V následujících dnech se chystá podat návrh na exekuční vymáhání. Důvodem je omluva, kterou poslanec Turek zveřejnil na Facebooku. Podle ekologické organizace ale nesplnil povinnost uloženou soudem, protože nezveřejnil omluvu řádně a v souladu se soudním rozhodnutím. Mluvčí organizace to sdělila ČTK. Spor začal, když čestný prezident vládních motoristů v dubnu na sítích uvedl, že při povodních zemřelo několik lidí, protože aktivistická Duha zamezila stavbě potřebné přehrady. O lidech působících ve spolku se vyjádřil jako o parazitech, které je potřeba deratizovat. Na adresu Duhy navíc přidal několik dalších vyjádření, která organizace považovala za napadání.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Světový tenis bude mít novou jedničku. V nadcházejících týdnech usedne na tenisový trůn vůbec poprvé německý hráč Alexander Zverev. Posun na první místo mu definitivně zajistilo dnešní vyřazení 3. hráče pořadí ATP Španěla Alcaraze v Šanghaji. 29-letý Zverev je momentálně druhý. Životní umístění měl prakticky jisté už od minulého týdne, kdy stávající jednička Jannik Sinner z Itálie předčasně ukončil sezónu kvůli zranění kolene. Nickelback se vracejí do Prahy, a to téměř po 3 letech. V rámci svého turné Everything Under the Sun Tour přibrzdí 26. června příštího roku v O2 aréně a jako parťáky vezmou kapelu Don Brokaw. Pro některé fanoušky startuje předprodej vstupenek už 13. října. Kapela přijede představit nové album Everything Under the Sun, které vyjde 30. října. Na úplný závěr ještě počasí. Zítra bude jasno až polojasno, dopoledne a ráno sem tam mlha, později se zatáhne, no a později večer. A zrovna v Čechách se místy vyskytne déšť, k tomu 12 až 16 stupňů max.
0: Tak jo, Sašenko, já tě moc krát děkuji. No a my už si, přátelé, pojďme dát náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, neboli hodinu živáku na tělo. Hned pro vás vám třeba živáky od Def Leppard, dáme si taky Cure, anebo Black Sabbath a jejich Children of the Grave.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Zadáme klasický rockový kousek v živém provedení Def Leppard a jejich Pour Some Sugar on Me. No a my už si pojďme v 18.20 říct, jak to vypadá aktuálně s dopravní situací. Tu nám popíše Kuba z Global Assistance. Ahoj.
2: Čau Šimone, pěkný podvečer. Zdržíte se momentálně v Praze na Dobříšské ulici před tunelem Rázovka a dále přímo v tunelech od David až po výjezd do Nové Polotavské, kde překáží dopravní nehoda. Na jižní spojce se bouralo u sjezdu na Vídeňskou ulici na cestě od Barandové a zdržení tam narůstá. Dále na příjezdu do Štěrbohol čekejte zdržení od Záběhlic a přerušovaná kolona dále pokračuje až po dálnici D10. Silný provoz zůstává i na Gabelské ulici na cestě do Letňan a problémy čekejte například na křižovatce na Jarově, na spojovací a Hartigově ulici, kde jsou kolony, a na Žižkově na Hartigově ulici z centra u Ostromeňské boural osobák s cyklistou. Z Globa Assistance z Kuba.
1: Kubo, moc krát díky a my už si pojďme rád další živáky na tělo. Čekej nás ACDC, Cheap Trick anebo Muse a jejich Uprising.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Poslední červencový víkend patří už tradičně legendární Benátské Sympulzem. Využijte nejvýhodnější ceny a pořiďte si celofestivalové vstupenky do konce října. Už teď se můžete těšit na pecky od kapel Divokej Bill, Olympic, Tuba Tanka, Jelen, Krucipis, Doga, Trautenberg, Janek Ledecký a Band, Doktor Pepe a spoustu dalších men, která odtajníme už brzy. Kupte si lístky včas na www.benacka.cz. Benácká s Impulzem, pojďte se bavit. Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo. A možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: No a když jsme u těch živáků, tak se samozřejmě podíváme taky na to, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Mám tu tři pozvánky pro Prahu, s těmi začneme. V Sub-Zero dneska vystoupí Khan, s nimi Skin Thief a taky The New Horizons. V Punktu pak Liars a Bratrovražda, tohle koncert je tuším vyprodaný. V Jazzdoku pak zahrají Muff. V Brně v kabinetu Mus hrají Všechny tyhle pozvánky najdete i na našem webu v sekci Club Life. No a my už si pojďme dát další muziku na tělo. Čekají nás White Stripes nebo Rolling Stones a jejich Brown Sugar.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo. Právě vydané album Legacy od Five Fingers Death Punch má zajímavou historii. Má slova 20 let fungování kapely na angloamerické scéně. Problém byl v tom, že nemohli vyjít původní nahrávky, protože vydavatel komusi prodal a kapela musela natočit 30 nových verzí. 10 z nich teď vyšlo na vinylu, ze kterého se stal sběratelský unikát. A my si Legacy pustíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ještě jedno v té hodině mrkneme, jak to vypadá aktuálně s dopravou na Štěrboholské spojce tady v Praze za sjezdem do Štěrbohol. U čerpací stanice ve směru na Černý most blokuje provoz nehoda dvou osobáků. Kolona začíná už od Spořilova. Na D5 se na 89. kilometru směrem na Rozvadov dejte pozor na nepojízdné osobní auto. Pak tu máme v Praze na Žižkově v Hartigově ulici ve směru z centra u křižovatky s Ostroměčskou šetří policie střed osobního auta s cyklistou. Zdržení je asi pětiminutové. V Praze v Belích v Mladoboleslavské ulici se srazila dvě osobní auta, na místě zasahují záchranáři a projíždí se jedním pruhem. A na D1 na 327,5 kilometru ve směru z Ostravy do Olomouce stojí porouchané auto, dejte tam pozor. Tolik tedy k dopravě, my pojďme ještě na nějaký ten živák a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
3: Štěpán dostal přidáno a chtěl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Investoval do ročního členství ve fitku, shakeru a 3 kompletů sportovního oblečení. První den si udělal selfie v zrcadle a do fitka už se nikdy nevrátil. Naštěstí Štěpán našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Dobrá práce, Štěpáne. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
8: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
10: S Rock Zonem na DABu i na deštnou se vyhrabu.
11: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: No tak jo, přátelé, 7:00 večerní na rádiu Rockzone, to znamená jenom jediný, a to, že se vám u mikráku opět schází vaše oblíbené duo Frank a Sašenka. Přejeme krásný pondělí 12. října 26, taky všechno nejlepší k svátku všem Marcelům, Edvínům a Serafínům a tak dále a tak dále. Dlouho jsme si na nic nestěžovali, přednedávnem jsme se stěžovali na velké vedra, teď si pojďme stěžovat na to, jak je ráno a večer brzo tma.
1: A jaká je zima,
0: ano, a
1: pane bože.
0: Není zima. To není zima.
1: Pro tebe je, to je klima je, úplně vyhovující.
0: No, jako jo, ale je takový to, je, jak se to pro vás říká?
1: Myslíš, vlezlo?
0: No, taky to, jo, taky to pošmourno vlezlo, prostě přesně jako to, ale ta tma mi dělá teda jako problém. Kouknu z okna, myslím si, že je 10 večer.
1: Koukneš z okna, máš depku, vej.
0: No ne, dneska jsem stával 6 ráno, tma, že jo, samozřejmě jsem nevěděl, či jsem, kde jsem. No,
1: tak přijdeš večer domů, tma.
0: Zase, ty ano, bláho. Přesně tak, no, takže už aby bylo léto. Já to řeknu, no, jako z plných plec, no, takže tak.
1: Přesně tak.
0: Povídej, Sašenko.
1: Kamarádi moji rockzouňácky, já mám pro vás samozřejmě čerstvý zprávy. Pojďme je otevřít pohledem na počasí, když už se o tom tak bavíme. I dneska v noci bude sebéra 4 až 0 stupňů, někde i minus 3, Franky, prosím pěkně.
0: No, krásný.
1: Jinak jasno nebo skoro jasno, jsem tam nějaká mlha, no a zítra teploty do 16. Ale víc vám prozradím až za chviličku po zprávách. Pojďme na to, je tady všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Ministerstvo doporučilo odložit cestu do Saúdské Arábie. Pivovary na Slovensku se potýkají s nezájmem a Zverev tenisový rok zakončí jako světová jednička. Cesty do Saúdské Arábie si máme rozmyslet. České ministerstvo zahraničí v reakci na víkendové útoky na letišti v Riádu a zhoršení bezpečnostní situace doporučilo Čechům cestovat do Saúdské Arábie jen ve zcela nezbytných případech. Nedoporučuje ani tranzit přes saúdsko-arabská letiště. V upozornění zároveň varovalo před cestami do příhraniční oblasti s Jemenem. V Saúdské Arábii je k dnešku v cestovatelském systému drost zaregistrovaných 85 Čechů, v Jemenu 16. Ministerstvo všem rozeslalo doporučení necestovat na letiště v Riádu ani do jeho bezprostředního okolí a řídit se pokyny místních bezpečnostních složek. Rozloučení s hercem Jiřím Štěpničkou bude za týden v úterý. S hercem se lidé budou moci rozloučit 20. října v Národním divadle. Položit květinu k rakvi bude možné od 10:30 dopoledne. Pivovary na Slovensku bojují o přežití, hlásí finanční ztráty. Slováci pijí mnohem méně alkoholického piva a pivovary se snaží reagovat.
3: Do popredia ide spotreba nealkoholického piva a rádlerov. Slovensko je v tomto premiantom v rámci Európskej únie. Už štvrtina produkcie piva v krajine je nealkoholická a s tým majú problém malé pivovary. Sú radi, keď predajú to, čo navaria, bez šance deliť to na také či onaké pivo. Musia dodržať rovnaké pravidlá ako veľké spoločnosti napriek značným rozdielom v objeme výroby. Slováci čoraz častejšie pijú pivo doma a kupujú ho v obchodných reťazcoch. Jozef Balko, Slovensko.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Alexander Zverev se poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Německý tenista se do čela žebříčku posune díky dnešnímu vyřazení třetího hráče pořadí ATP Španěla Alcaraze ve třetím kole Masters v Šanghaji. 29-letý Němec se stane nejstarším hráčem, který poprvé usedne na světový trůn a po Borise Beckerovi je teprve druhým německým tenistou v historii, kterému se to podařilo. Vohnouti vzkřísili Pedra. Kapela oprášila skladbu Pedro se vrací z eponymního alba, které vydali v roce 2002. V roce svých 30. narozenin ji představují v novém aranžmá Michala Skořepy alias pana Linkse, který se postaral také o videoklip. Výsledkem je nostalgická verze, která dává staré Pecce nový život. Klip doplňují dřevěné sochy vytvořené kytaristou a zpěvákem Matějem Homolou. Na úplný závěr samozřejmě počasí, jak jsem slíbila. Zítra má být jasno až polojasno, ráno a dopoledne sem tam mlha. Odpoledne se bude zatahovat, no a později večer čekáme v Čechách místy i déšť. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů.
0: No a přátelé, teda Sašenko, já moc krát děkuji, no a přátelé, my si pojďme dát náš další pravidelný pořad, kterým je hraní na vaše přání, čili pokud si chcete něco nechat zahrát, neváhejte mi napsat na e-mail hrajeme@rockzone.cz nebo si zavolejte na 255 700 707, však už to znáte. Teď už se ale pojďme na Nightwish a jich Nemo.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

jdeme hrát další pecku na přání, tentokrát pro našeho věrného volajícího a posluchače Roberta, který nám sem do studia a všem posluchačům Rockzone posílá pecku Nebudem od kapely Šanov 1. Že to je.

Muzyka na tělo. Právě vydané album Legacy od Five Fingers Death Punch má zajímavou historii. Má slavit 20 let fungování kapely na angloamerické scéně. Problém byl v tom, že nemohli vyjít původní nahrávky, protože vydavatel komusi prodal a kapela musela natočit 30 nových verzí. 10 z nich teď vyšlo na vinylu, ze kterého se stal sběratelský unikát. A my si Legacy pustíme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone. Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
2: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
3: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
5: Pomáháme s Europlazmou.
6: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
7: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na Rádiu Rock Zone.
8: Rádio Rock Zone.
9: Muzika na tělo.

0: Je to tak, přátelé, 8 hodina večerní na rádiu Rockzone, to zhruba za 2 minutky a to znamená jenom jediné to, že nás čeká dnešní poslední komentovaný rychlý přehled zpráv, ještě před ním ale samozřejmě vás zdraví od mikráku Franka Sašenka. Přejeme krásný pondělí 12. října 26, taky všechno nejlepší k svátku všem Marcelům, Edvinům a Serafínům, který ho dneska slaví a taky si dneska připomínáme Světový den boje proti artritidě. Tak s tím něco dělejte. Tak, tolik ale asi chytrostí ode mě, no a já tě s dovolením, Sašenko, přenechávám slovo, povídej, co máš pro nás
1: hezkého. I bez dovolení, kamaráde, krásný večer vám přeju, přináším samozřejmě čerstvý informace, kor. Na hudební novinku si počkejte, ta bude potom ke konci, ale v úvodu zpráv samozřejmě lehký voko na počasí, nevím jak vy, já mám zmrzlý ruce, v noci to nebude moc lepší, teploty okolo 4 až 0, někde spadnou 3 stupně pod nulu, jinak jasno nebo skoro jasno, postupně se taky místy můžou tvořit mlhy. Zítra teploty do 16, ale víc za chviličku. Teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Bezpečnostní sbory dostanou přidáno Fica, pobouřila svatba dvou političek a Hentai Corporation chystají nové album. Příslušníci bezpečnostních sborů dostanou příští rok přidáno. Tarify jim stoupnou o 2400 korun. Dnes si na to plácli odboráři se zástupci vlády. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara vláda garantuje navyšování platů po dobu 3 let tak, aby se nástupní plat u policie, hasičů a dalších bezpečnostních sborů vyšplhal na 50 000 korun. Energie budou pravděpodobně zdražovat. Odborníci doporučují fixovat ceny elektřiny i plynu právě teď. Na zpravodajském portálu iDnes.cz se shodli na tom, že čekat třeba půl roku už se nevyplatí.
3: Bude se totiž zdražovat a může to být celkem citelné. Na burzách se energie prodávají až 3x dráž než před rokem. Na cenách pro domácnosti to ale zatím nevidíme, což na zpravodajském portálu iDnes.cz označil za zázrak Jiří Gavor z Asociace nezávislých dodavatelů energie.
4: Ti z nás, kteří mají na dobu neurčitou vlastně nedostali zatím ani oznámení od žádného dodavatele, že zvyšuje ceny. Svědčí to o pořádné konkurenci na českém trhu.
3: Jedna dobrá zpráva tu ale přece jen je. Ceny na burzách stále nepředčily ty z počátku války na Ukrajině před 4 lety. Karel Kincel ze společnosti Innogy se ale zmínil o tom, že jsou jejich klienti přesto nervózní.
5: Kdybyste se podívali na meziměsíční nárůsty dotazů zákazníků, co se vlastně s mým kontraktem bude dít, tak ta křivka byla v podstatě exponenciální.
3: Debatu o současné situace a taky o tom, jestli mají Češi v evropském srovnání stále drahé energie, si můžete poslechnout v pořadu Lounge na zpravodajském portálu iDnes.cz.
1: Roberta Fica pobouřila svatba opoziční političky se ženou. Slovenský premiér označil veselku za protiústavní provokaci. Vadí mu sňatek poslankyně opozičního hnutí Progresivní Slovensko a šéfky parlamentního výboru pro lidská práva a národnostní menšiny Lucie s partnerkou. Slovenský právní řád neumožňuje párům stejného pohlaví uzavírat v zemi svatby. Příslušníci komunity LGBT+ kvůli tomu jezdí do ciziny.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Česká běžkyně Lourdes Gloria Manuel se zaměří na sílu a výdrž. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů po první kompletní seniorské sezóně vidí prostor pro zlepšení. Letos si několikrát zlepšila osobní rekord a pak skončila 4. na mistrovství Evropy. Největší prostor pro zlepšování vidí Gloria Manuel v tréninku.
6: V té silové přípravě, kdy jsem tenhle rok začínala a vlastně jsem se seznamovala s různými cviky, které oni zařazují normálně do silové přípravy, tak pro mě většina z nich byla novinkou. A i celková výdrž a vytrvalost podává dobrý výsledky na více závodech.
1: Manuel se chce věnovat také rychlostnímu tréninku a zapracovat na odhadu tempa. V roce 2027 plánuje závod v hale i venku, včetně evropského halového mistrovství ve Valencii a venkovního světového šampionátu v Pekingu. Hentai Corporation se po personálních turbulencích a boji se závislostmi na ohnivých vodách chystají vydat po 9 letech nové album nesoucí název Shirime. Na podzim a v zimě navíc vyrazí s novou deskou do klubů se skvělými hosty jako Atari Terror, Past nebo MMNK. A co znamená Shirime? Jde o bizarní nadpřirozenou bytost z japonského folklóru a dá se to přeložit jako zadkové oko. Shirime není zlý démon, spíš absurdní a groteskní strašidlo, jehož smyslem je člověka vyděsit, zaskočit a dokonale vyvést z míry. Něco jako sama kapela. Vstupenky na všechny zastávky jsou už k dispozici, všichni křtu v pražském paláci Akropolis, a to 18.12. Deska pak bude co nevidět. Na úplný závěr ještě počasí, zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne pozor na mlhy, odpoledne se začne zatahovat a později večer hlavně v Čechách čekáme místy déšť a k tomu 12 až 16 stupňů max.
0: Sašenko, moc krát díky, měj se krásně, užij si zbytek večera a my se uvidíme a uslyšíme zítra.
1: Budu se těšit.
0: No, přátelé, my si pojďme dát poslední společnou hodinku, jo, říkám to správně. Co? Nic. Dobře. Pojďme se na poslední společnou hodinku plnou skvělých pecek na tělo. Dneska pro vás mám třeba Avenged Sevenfold, Red Hot Chili Peppers nebo Tři sestry jejich pumpu.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Pojďme se podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravní situací na trase z České Lípy na Mladou Boleslav u Zahrády, kdy je pozor na nepojízdné vozidlo v Praze na Jerově v křižovatce ulic Hartigová. Spojovací blokuje při křižovatku nehoda dvou osobních aut. Očekávejte silný provoz. V Praze na Štěrboholské spojce za sjezdem do Štěrbohol u čerpací stanice ve směru na Černý most blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Kolona začíná už od Spořilova. No a pak tu máme na dálnici D10 na 6,5 km směrem na Prahu. Stojí v levém pruhu několik osobních aut po nehodě, počítejte se zdržením v koloně. Tolik k dopravě, my pojďme na další muziku, vykopneme s novinkou od Foo Fighters s názvem Window.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
0: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Mrkem ještě jednou, jak to bude vypadat a vypadá a vypadalo s počasím. Aktuálně mi to tu píše 10 stupňů a převážně oblačno. V noci očekávejte jasno nebo skoro jasno, postupně se začnou tvořit místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty 4 až 0 a při bezvětří ojediňuje až minus 3. V tisíci metrech na horách kolem nuly, v kotlinách chladněji. Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnost. Později večer se v Čechách místy vyskytne déšť, nejvyšší teploty 12 až 16, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 9, v tisíci metrech na horách kolem 6 a na Šumavě až 9. Tolik k počasí, my pojďme na další muziku, čekají nás Beatles nebo Royal Republic a i Digging It.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Právě vydané album Legacy od Five Fingers Death Punch má zajímavou historii. Má slova 20 let fungování kapely na angloamerické scéně. Problém byl v tom, že nemohli vyjít původní nahrávky, protože vydavatel komu si prodal a kapela musela natočit 30 nových verzí. 10 z nich teď vyšlo na vinylu, ze kterého se stal sběratelský unikát. A my si Legacy pustíme večer v 11 na Radio Rock Zone.
0: Are you digging it?

0: Tak jo, přátelé, s touhle kvalitou, která nestárne, od Beatles se s vámi Frank pro dnešek loučí, vy si samozřejmě užijte zbytek pondělního večera a my se uslyšíme zase zítra klasicky od 6 do 9 večer. Do té doby se mějte krásně a zítra zase čus.
1: Radio Rock Zone. Muzika na tělo. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo. A možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Soudy mají víc zohledňovat názor dětí. Ministři zahraničí Evropské unie schválili největší rozšíření sankcí vůči ruským subjektům a německý tenista Zverev se poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Kandidáti do Senátu mají jen 4 dny na kampaň. Souboje dvou nejúspěšnějších jmen z prvního kola voleb se odehrají ve 22 volebních obvodech. Kdo získal nadpoloviční počet hlasů, má křeslo v horní komoře jisté. Letos takto uspělo už 5 kandidátů. Zmiňované souboje se odehrají už v pátek a v sobotu. Prvního kola senátních voleb se zpravidla účastní víc oprávněných voličů než v tom druhém. Do volební místnosti je nalákají jak souběžné volby, v tomto případě komunální, tak také větší výběr kandidátů. Ti, kteří v prvním kole neuspěli, se teď můžou rozhodnout, jestli podpoří někoho z postupujících uchazečů o post v Senátu. Mnozí kandidáti tak chystají kontaktní kampaň. Oslovovat budou voliče opět i přes sociální sítě a své podporovatele. Čekají je také televizní duely. Soudy mají víc zohledňovat názor a bezpečí dětí. Vláda schválila novou definici pro posuzování takzvaného zájmu dítěte. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc to vnímá jako zásadní posun v právech nezletilých.
2: Tím nejzásadnějším z těch hledisek musí být i bezpečí dítěte. A to jsou věci, které určitě v těch kauzách, které jsme zaznamenali v minulosti, si dokážeme odůvodnit. A myslím, že kdyby tahle úprava platila už dříve, tak možná k některým tragickým událostem nemuselo ani dojít.
1: Návrh zákona vyjasňuje v rodinném právu i některé další pojmy a postupy. Výslovně také stanoví, že u případů domácího násilí soud zváží, jestli neexistují důvody pro zbavení rodičovské odpovědnosti. Ministři zahraničí Evropské unie nafoukli sankční seznam proti Rusku. Schválili jeho rozšíření, které je dosud nejrozsáhlejší. Na síti X to v pondělí oznámila šéfka unijní diplomacie Kalasová. Kvůli ruské válce na Ukrajině podle ní přibylo na seznam téměř 1600 subjektů. Postihy tentokrát cílí na ruský vojensko-průmyslový komplex.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Světový tenis bude mít novou jedničku. V nadcházejících týdnech usedne na tenisový trůn vůbec poprvé německý hráč Alexander Zverev. Posun na první místo mu definitivně zajistilo pondělní vyřazení třetího hráče pořadí ATP Španěla Alcaraze v Šanghaji. 29-letý Zverev je momentálně druhý. Životní umístění měl prakticky jisté už od minulého týdne, kdy stávající jednička Jannik Sinner z Itálie předčasně ukončil sezónu kvůli zranění kolene. A na závěr doplníme počasí. V úterý bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne čekáme místy mlhy. Odpoledne začne oblačnost přibývat a později večer se v Čechách

album Legacy od Five Fingers Death Punch má zajímavou historii. Má slova 20 let fungování kapely na angloamerické scéně. Problém byl v tom, že nemohli vyjít původní nahrávky, protože vydavatel komusi prodal a kapela musela natočit 30 nových verzí. 10 z nich teď vyšlo na vinylu, ze kterého se stal sběratelský unikát. A my si Legacy pustíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Cenové stropy na paliva stoupnou. Ministerstvo zahraničí varuje před cestami do Saúdské Arábie a sportovní střelec Přívratský Česku vybojoval úspěch. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Cenový strop na pohonné hmoty míří nahoru. Maximální prodejní ceny paliv tak v úterý stoupnou. U nafty se cenový strop oproti víkendu a pondělku zvýší o 69 haléřů na 48 korun a 630 haléřů za litr. U benzinu naroste na litr o 37 haléřů na 640 korun 85 haléřů. Vyplývá to ze zveřejněného cenového věstníku ministerstva financí. Vláda ceny reguluje v reakci na jejich rychlé zdražování v uplynulých týdnech. Opatření má platit do konce října. Výsledky víkendových voleb mají oficiální štempel. Státní volební komise posvětila i nejtěsnější rozdíl v historii senátních voleb. Do druhého kola ve Žďáru nad Sázavou neprošel o jediný hlas ortoped Radek Černý. Ředitel odboru voleb z ministerstva vnitra Tomáš Jirovec řekl, že si neúspěšný uchazeč může stěžovat až po konci druhého kola.
2: Stížnost soudu by byla předčasná, protože tam se musí počkat až na průběh druhého kola. Více kandidátů postupuje pouze v situaci, kdy je rovnost hlasů mezi kandidáty. A to v situaci, kdy je to na druhém, třetím, případně i dalších místech ta rovnost.
1: Ve Žďáru nad Sázavou se tak proti sobě postaví starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda proti obhajujícímu senátorovi Josefu Klementovi. Právě on do druhého kola prošel o jeden jediný hlas. Doplním, že druhé kolo senátních voleb začíná už tento pátek ve 14 hodin. České ministerstvo zahraničí varuje před cestami do Saúdské Arábie. V reakci na útoky na letiště v Riádu a zhoršení bezpečnostní situace doporučilo Čechům, aby do oblasti cestovali pouze ve zcela nezbytných případech. Nedoporučuje pak ani tranzit přes saúdsko-arabské letiště. V upozornění zároveň varovalo před cestami do příhraniční oblasti s Jemenem. Saúdská Arábie v pondělí prodloužila uzavření mezinárodního letiště v Riádu, které o víkendu zasáhly údery jemenských husijských povstalců. Při nich zahynulo 14 lidí a víc než 300 utrpěli zranění.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Střelec Jiří Přívratský uspěl na světovém poháru v Káhiře. Vyhrál střelbu ze vzduchové pušky a v seriálu se dočkal prvního letošního triumfu. Disciplínu ovládl 25-letý Přívratský po druhé v kariéře. Dalších 6 individuálních vítězství ve světovém poháru vybojoval v třípolohové střelbě z malora. A na závěr doplním počasí. V úterý bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne čekáme místy mlhy. Odpoledne začne oblačnost přibývat a později večer se v Čechách místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

právě vydané album Legacy od Five Fingers Death Punch má zajímavou historii. Má slavit 20 let fungování kapely na angloamerické scéně. Problém byl v tom, že nemohli vyjít původní nahrávky, protože vydavatel komusi prodal a kapela musela natočit 30 nových verzí. 10 z nich teď vyšlo na vinylu, ze kterého se stal sběratelský unikát. A my si Legacy pustíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Soudy mají víc zohledňovat názor dětí. Ministři zahraničí Evropské unie schválili největší rozšíření sankcí vůči ruským subjektům. A německý tenista Zverev se poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Kandidáti do Senátu mají jen 4 dny na kampaň. Souboje dvou nejúspěšnějších jmen z prvního kola voleb se odehrají ve 22 volebních obvodech. Kdo získal nadpoloviční počet hlasů, má křeslo v horní komoře jisté. Letos takto uspělo už 5 kandidátů. Zmiňované souboje se odehrají už v pátek a v sobotu. Prvního kola senátních voleb se zpravidla účastní víc oprávněných voličů než v tom druhém. Do volební místnosti je nalákají jak souběžné volby, v tomto případě komunální, tak také větší výběr kandidátů. Ti, kteří v prvním kole neuspěli, se teď můžou rozhodnout, jestli podpoří někoho z postupujících uchazečů o post v Senátu. Mnozí kandidáti tak chystají kontaktní kampaň. Oslovovat budou voliče opět i přes sociální sítě a své podporovatele. Čekají je také televizní duely. Soudy mají víc zohledňovat názor a bezpečí dětí. Vláda schválila novou definici pro posuzování takzvaného zájmu dítěte. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc to vnímá jako zásadní posun v právech nezletilých.
2: Tím nejzásadnějším z těch hledisek musí být i bezpečí dítěte. A to jsou věci, které určitě v těch kauzách, které jsme zaznamenali v minulosti, si dokážeme odůvodnit. A myslím, že kdyby tahle úprava platila už dříve, tak možná k některým tragickým událostem nemuselo ani dojít.
1: Návrh zákona vyjasňuje v rodinném právu i některé další pojmy a postupy. Výslovně také stanoví, že u případů domácího násilí soud zváží, jestli neexistují důvody pro zbavení rodičovské odpovědnosti. Ministři zahraničí Evropské unie nafoukli sankční seznam proti Rusku. Schválili jeho rozšíření, které je dosud nejrozsáhlejší. Na síti X to v pondělí oznámila šéfka unijní diplomacie Kalasová. Kvůli ruské válce na Ukrajině podle ní přibylo na seznam téměř 1600 subjektů. Postihy tentokrát cílí na ruský vojensko-průmyslový komplex.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Světový tenis bude mít novou jedničku. V nadcházejících týdnech usedne na tenisový trůn vůbec poprvé německý hráč Alexander Zverev. Posun na první místo mu definitivně zajistilo pondělní vyřazení třetího hráče pořadí ATP Španěla Alcaraze v Šanghaji. 29-letý Zverev je momentálně druhý. Životní umístění měl prakticky jisté už od minulého týdne, kdy stávající jednička Jannik Sinner z Itálie předčasně ukončil sezónu kvůli zranění kolene. A na závěr doplníme počasí. V úterý bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne čekáme místy mlhy. Odpoledne začne oblačnost přibývat a později večer se v Čechách místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Granny Mutton Life, bro.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Cenové stropy na paliva stoupnou. Ministerstvo zahraničí varuje před cestami do Saúdské Arábie a sportovní střelec Přívratský Česku vybojoval úspěch. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Cenový strop na pohonné hmoty míří nahoru. Maximální prodejní ceny paliv tak v úterý stoupnou. U nafty se cenový strop oproti víkendu a pondělku zvýší o 69 haléřů na 48 korun a 630 haléřů za litr. U benzinu naroste na litr o 37 haléřů na 640 korun 85 haléřů. Vyplývá to ze zveřejněného cenového věstníku ministerstva financí. Vláda ceny reguluje v reakci na jejich rychlé zdražování v uplynulých týdnech. Opatření má platit do konce října. Výsledky víkendových voleb mají oficiální štempl. Státní volební komise posvětila i nejtěsnější rozdíl v historii senátních voleb. Do druhého kola ve Žďáru nad Sázavou neprošel o jediný hlas ortoped Radek Černý. Ředitel odboru voleb z ministerstva vnitra Tomáš Jirovec řekl, že si neúspěšný uchazeč může stěžovat až po konci druhého kola.
2: Stížnost soudu by byla předčasná, protože tam se musí počkat až na průběh druhého kola. Více kandidátů postupuje pouze v situaci, kdy je rovnost hlasů mezi kandidáty. A to v situaci, kdy je to na druhém, třetím, případně i dalších místech ta rovnost.
1: Ve Žďáru nad Sázavou se tak proti sobě postaví starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda proti obhajujícímu senátorovi Josefu Klementovi. Právě on do druhého kola prošel o jeden jediný hlas. Doplním, že druhé kolo senátních voleb začíná už tento pátek ve 14 hodin. České ministerstvo zahraničí varuje před cestami do Saúdské Arábie. V reakci na útoky na letiště v Riádu a zhoršení bezpečnostní situace doporučilo Čechům, aby do oblasti cestovali pouze ve zcela nezbytných případech. Nedoporučuje pak ani tranzit přes saúdsko-arabské letiště. V upozornění zároveň varovalo před cestami do příhraniční oblasti s Jemenem. Saúdská Arábie v pondělí prodloužila uzavření mezinárodního letiště v Riádu, které o víkendu zasáhly údery husijských povstalců. Při nich zahynulo 14 lidí a víc než 300 utrpěli zranění.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Střelec Jiří Přívratský uspěl na světovém poháru v Káhiře. Vyhrál střelbu ze vzduchové pušky a v seriálu se dočkal prvního letošního triumfu. Disciplínu ovládl 25-letý Přívratský po druhé v kariéře. Dalších 6 individuálních vítězství ve světovém poháru vybojoval v třípolohové střelbě z malora. A na závěr doplním počasí. V úterý bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne čekáme místy mlhy. Odpoledne začne oblačnost přibývat a později večer se v Čechách místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Oslavit se mohou různá výročí. Známá kapela Soul Asylum si například připomněla 30 let od svého Unplugged koncertu pro hudební televizi MTV a podobným koncertem ve Státním divadle v Minneapolisu. Je zajímavé, jak takové živáky umí ukázat jinou tvář rockové kapely, blízkou někdy až folkovému písničkářství. My si dáme nové Unplugged od Soul Asylum večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Soudy mají víc zohledňovat názor dětí. Ministři zahraničí Evropské unie schválili největší rozšíření sankcí vůči ruským subjektům a německý tenista Zverev se poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Kandidáti do Senátu mají jen 4 dny na kampaň. Souboje dvou nejúspěšnějších jmen z prvního kola voleb se odehrají ve 22 volebních obvodech. Kdo získal nadpoloviční počet hlasů, má křeslo v horní komoře jisté. Letos takto uspělo už 5 kandidátů. Zmiňované souboje se odehrají už v pátek a v sobotu. Prvního kola senátních voleb se zpravidla účastní víc oprávněných voličů než v tom druhém. Do volební místnosti je nalákají jak souběžné volby, v tomto případě komunální, tak také větší výběr kandidátů. Ti, kteří v prvním kole neuspěli, se teď můžou rozhodnout, jestli podpoří někoho z postupujících uchazečů o post v Senátu. Mnozí kandidáti tak chystají kontaktní kampaň. Oslovovat budou voliče opět i přes sociální sítě a své podporovatele. Čekají je také televizní duely. Soudy mají víc zohledňovat názor a bezpečí dětí. Vláda schválila novou definici pro posuzování takzvaného zájmu dítěte. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc to vnímá jako zásadní posun v právech nezletilých.
2: Tím nejzásadnějším z těch hledisek musí být i bezpečí dítěte a to jsou věci, které určitě v těch kauzách, které jsme zaznamenali v minulosti, si dokážeme odůvodnit a myslím, že kdyby tahle úprava platila už dříve, tak možná k některým tragickým událostem nemuselo ani dojít.
1: Návrh zákona vyjasňuje v rodinném právu i některé další pojmy a postupy. Výslovně také stanoví, že u případů domácího násilí soud zváží, jestli neexistují důvody pro zbavení rodičovské odpovědnosti. Ministři zahraničí Evropské unie nafoukli sankční seznam proti Rusku. Schválili jeho rozšíření, které je dosud nejrozsáhlejší. Na síti X to v pondělí oznámila šéfka unijní diplomacie Kalasová. Kvůli ruské válce na Ukrajině podle ní přibylo na seznam téměř 1600 subjektů. Postihy tentokrát cílí na ruský vojensko-průmyslový komplex.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Světový tenis bude mít novou jedničku. V nadcházejících týdnech usedne na tenisový trůn vůbec poprvé německý hráč Alexander Zverev. Posun na první místo mu definitivně zajistilo pondělní vyřazení třetího hráče pořadí ATP Španěla Alcaraze v Šanghaji. 29-letý Zverev je momentálně druhý. Životní umístění měl prakticky jisté už od minulého týdne, kdy stávající jednička Jannik Sinner z Itálie předčasně ukončil sezónu kvůli zranění kolene. A na závěr doplníme počasí. V úterý bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne čekáme místy mlhy. Odpoledne začne oblačnost přibývat a později večer se v Čechách místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Oslavit se mohou různá výročí. Známá kapela Soul Asylum si například připomněla 30 let od svého Unplugged koncertu pro hudební televizi MTV a podobným koncertem ve Státním divadle v Minneapolisu. Je zajímavé, jak takové živáky umí ukázat jinou tvář rockové kapely, blízkou někdy až folkovému písničkářství. My si dáme nové Unplugged od Soul Asylum večer 11 na Radio Rock Zone.